Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Užijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci při snížení viditelnosti také reflexní vestu. No a na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reinlem by měl být favoritem. A jdeme do regionu.
3: V Kroměříži vznikne kreativní centrum pro mladé. Radnice ho chce vybudovat ve dvoře schátralého objektu nedaleko arcibiskupského gymnázia. Už má hotovou studii pro rekonstrukci. V centru nazvaném Garáž má být kavárna, klubovna, prostory pro tvůrčí práci i výstavní prostory. Místo, kde by se studenti a mladí mohli potkávat, v Kroměříži dlouhodobě chybí. Ranní teploty na východě Moravy se drží poblíž 10 stupňů. Přes den bude zase příjemně teplo a slunečno. Konkrétně odpolední maxima vystoupají na 21 až 24 stupňů. Velmi podobné počasí si užijeme i o víkendu.
4: Italský design, italská elegance. Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.

0: Kuchyně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně šampionů.
1: A je pátek.
2: Co ty je? Krásné ráno.
1: Já jsem se zase zapomněl rozkokrhat. Tak krásné ráno, je páteček, 6:02, s vámi snídaně šampionů. A taky písničky, tak začínáme Miley Cyrus and
2: tě, ty of the world.
1: Pardon, no tak jdeme na to, no, hezké ráno.
0: Hit

0: Miley Cyrus, End of the World na Hit Radio 6.06. Já bych zopakoval ceremoniál, když to na poprvé nevyšlo. Takže my vám přejeme krásné páteční ráno. Konečně páteček. To je paráda, co?
1: Já jsem teda dneska víc než kdy jindy ráda, že už jsme blíž tomu víkendu.
0: No ale jestli vzpomínáte, my jsme se tady dva dny po sobě stěžovali, že jsme se moc nevyspali, jasně na včerejšek vůbec. A já vlastně, když o tom přemýšlím, tak já si musím postěžovat i dneska. Já jsem se přespal zase, člověče.
1: Ježiš, to je furt nějaký problém.
0: Protože buď to je málo, anebo to je hodně.
1: Tak hodně já neznám.
0: A kde je ten zlatý střed, no, tak to nic. Nicméně víkend před námi už teda nebude prodloužený, jako byl tenhle poslední, ale myslím si, že po tom týdnu se zasloužíme. Tak by nás zajímalo, co chystáte, co chystá Jasmin, co bude u Jasmínu
1: na programu. Jasmínu. Zítra se budu podle mě dospávat jako z celého tohohle týdne, ale v neděli máme rodinnou oslavu, moje neteř slaví rok, taky můj nevlastní táta slaví narozeniny, takže to bude takový hezký.
0: To máte v neděli?
1: Ano.
0: No tak to bude hezká v pondělí.
1: Ne, tak to není žádná
0: to bude krása,
1: picí kalba, to
0: bude
1: vůbec.
0: Krása.
1: Co
0: no,
1: ty?
0: No počkej, picí kalba, takže říkáš neteře, ty je rok a strejdy?
1: Nevlastní táta.
0: Nevlastní táta. No tak u nevlastního táty to budou rychlý špunty a u neteře to bude normálně prostě šáňo, že jo, to opravdu ví. Já budu na svatbě klasika. No tak zajímalo by nás, co plánujete vy, protože za malou chvíli startuje minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend. Stačí nějak ve zkratce, budeme se těšit, napište nám to na 777 937 777. Teď Lenny Kravitz na Hit Radio, hezké ráno.

0: Určitě i vy se těšíte, až odletíte z práce, směr víkend. Tohle je Lenny Kravitz, Fly Away.
1: Na Hit Rádiu, 6 hodin, 11 minut. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, jaké jsou vaše plány na víkend. Tak minuta startuje teď.
2: Katka Bystřice, hory s úžasnou partou a taky trénink majoretek s dcerou.
1: Vlaďka Praha, dneska směr Katovice, zítra Krakov, Polsko.
2: Petr z Opavy uvažuje, že to asi proleží anebo bude relaxovat a ladit naší stanici.
1: Jitka Litoměřice, odlet na Bali s přítelem.
2: Tomáš Plzeň bude vozit lidi v tramvaji, protože prý někdo to dělat musí a zdraví celé Hit Rádio.
1: Taky zdravíme Kača Osoblažsko, setkání mineralogie.
2: Renáta Bukovsko jede na koncert Arakain a Dimitri.
1: Tak jsme rádi, že posloucháš nás. Market Cap, stěhování do rodinného baráčku našich snů.
2: Martina Most, večer jeden na 30 let lunetiků, pustý.
1: Martina Havířov, zítra jsem v práci a v neděli se chystá na hory na houby.
2: Dobré ráno, my dneska máme přespávačku ve školce s dětmi, takže zítřejší den bude také náročný. Zdravíme všechny, mateřská školka Paleček Šenov u Nového Jičína, píše Kristýna.
1: Přespávačka ve školce.
2: Jo, a to já jsem nikdy neměla a na základce nám říkali, že bychom něco takového mohli udělat, že jiný základky to dělali a nám to neudělali.
1: Pro mě, když se řekne kombinace slov spaní a školka, tak já si vždycky vybavím sebe, když mi čouhaly nohy z těch malých postýlek, protože já jsem byl už ve školce docela čahoun a mě furt koukaly nohy, jo, takže to je moje vzpomínka, nicméně teda pokud se někdo chystáte na nějakou přespávačku a nejenom ve školce, a třeba u kámoši, když vzpomínáte na svoji první přespávačku, když jsme byli velký, pak jsme se otevřeli třeba ty rychlý špunty a dělali jsme, že jsme dospělí, pane bože. Takhle, ať chystáte víkend jakýkoliv, tak si to hlavně užijte, nicméně je teprve pátek ráno, budeme rádi, když si to páteční ráno dáte s námi. Alex Warren, Fever Dream, další songy tady na Hit Rádiu. Hezký ránko.

0: Čtvrt na sedm, pár minut k tomu, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionu Lady Gaga Bradley Cooper. Prosím pěkně, máme za sebou největší protidrogový zásah v Česku. Policie naplnila zabavenými věcmi 36 kamionů.
1: 36 kamionů?
0: Což je sakra hodně, když si představíte kamion a vy nás si budete to 630, tak to je opravdu
1: máte
0: jako...
1: Máte 36 kamionů.
0: Takhle, produkty, suroviny a vybavení k výrobě syntetických kanabinoidů v lidský řeči zabavili nejvíc holení v historii.
1: Ty bláho, to už jako není zásobička na víkend, to je tak, kdyby
0: pane
1: ten víkend
0: bože,
1: trval 20 let.
0: Pane
1: prostě.
0: Bože, hele, tam už chvíli nevěrnostní program teda do toho, jo. Ale já si říkám, co s tím teďka se bude dít, jako to s takovým nákladem. Já bych to, mám nápad, abych to odvez do, někam do středu republiky, někam na Vysočinu, udělal z toho obrovskou hromadu a zapálil. Aspoň by nám na chvíli třeba přestali vadit ty ceny pohonných hmot. To byl vysmátej víkend. Anastasia, Left Outside Alone, další skvělá muzika za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Eva Farna a Mirai, tak krásné ráno, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace dnes ráno hlásíte z dálnice D1. Velký pozor si dávejte kolem kilometru 157 ve směru na Brno, stala se tam nehoda. A opatrně taky na kilometru 337, kde leží předmět na vozovce, taky směr Brno. Určitě tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: oznámili to její právní zástupci. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná. Prezident Spojených států Donald Trump, který vede válku proti Íránu, letos Nobelovu cenu za mír nezíská. I tak ale výbor, který laureáta vybere, jeho vliv podle expertů pocítí, napsala to agentura Reuters. No a atletický meeting Zlatá tretra Ostrava se příští rok bude konat o týden později, než bylo v plánu. Organizátoři museli 66. ročník posunout na úterý 29. června kvůli změně termínu mistrovství Evropy atletických družstev v rámci evropských her v Istanbulu.
1: Tak Davidovi děkujeme za rychlý zprávy, no a my jdeme na parádní srdcovku, na kterou se těším už od rána. Je to song z dob, kdy 5-minutové písničky byly standardem, jo? Je to jedna z největších tanečních jmen osmdesátek a ve skutečnosti je to song o klukovi, kterýmu v katolické škole namluvili, že skoro všechno, co ho baví, je hřích. Mm-hmm. Takže si říkám, Jasmin, že máme jako velkou odvahu to pustit ve státě, kde je čtvrtina věřících. Pet Shop Boys, It's a Sin na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Pokud taky patříte mezi ty, kdo si řekl, sakra, tohle jsem dlouho neslyšel, tak jsme v tom úplně stejně. Maroon 5, This Love, 6 hodin 40 minut na Hit Rádiu. Hezké páteční ránko, šampioni.
1: Za chvíli, anebo možná někdo už teďka z dětí, jedou do školy a právě do školy se chci teďka podívat a konkrétně na hudebku, protože by mě zajímalo, jestli se u vás ve škole zpívá nebo zpívalo. A nejenom o hudebce, ale třeba nějaký soutěže nebo akce.
0: Jakože mám zaspomínat já, jestli jsem zpíval,
2: no,
0: tak jo. No, já jsem rád zpíval ve škole. Já jsem se vždycky předváděl před třídou, víš. Takhle, to, že ten zpěv je nic moc, tak to je věc druhá, ale rád jsem zpíval. Co ty pravděpodobně asi teda taky, když zpíváš teďka?
1: Taky, a my jsme tam měli různé akce právě, a třeba jsme zpívali koledy před školou, před Vánocema a tak. Nicméně, proč o tom mluvím? Lidl teďka spojil síly s Bobem a Bobkem a taky Karol z projektu Karol a Kvído. A rozjíždí právě pěveckou soutěž pro školy a pro školky z celé republiky. Stačí jenom natočit celou třídu, jak zpíváte, můžete tam dát soutěžní song, který se jmenuje Jsme kuchaři, nebo nějaký svůj oblíbený hit, klidně něco vlastního. No a video nebo audio pak poslat do 31. října na bobabobek@lidl.cz.
0: A teďka rodičové a děti, ta nejlepší část, jo, vyberou 14 výherců a za nimi přijedou Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Co vás čeká? Tak ta rozcvička samozřejmě, hry, soutěže, workshop, taky nějaká super sváča. Takže jednou může být, jako si myslím, důvod do té školy vlastně těšit. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, tak všechny detaily, podrobnosti najdete na lidl.cz/škola/volá. Takže, co udělat? Sehnat třídu, rozespívat a natočit.
3: Ahoj děti, tady Karol. Zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz/škola/volá.
4: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu padu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195,
7: laminátovou
6: a voděodolnou,
7: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
6: Přesně.
7: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na D1 u Mankovic na Novojičínsku je kvůli opravám zúžená vozovka. Omezení čeká řidiče taky na D2 u Brna a dál směrem na Bratislavu. No a na dálnici D48 je zúžení u Třanovic a mezi Lešnou a Palačovem se jezdí taky dočasně v omezeném režimu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: když je páteček, že jo, tohle je Krištof, 6.54, dáváte si Hit Radio, hezké ráno. Koupil panství v Itálii a produkuje vlastní víno i med. Gordon Matthew Thomas Sumner slaví 75. Je to Sting, dámy a pánové.
1: Oh.
0: Je to Sting, pro mě teda osobně jeden z nejoblíbenějších zpěváků, samozřejmě nejenom jeho solovky, ale taky songy od skupiny Police, kde byl právě frontmanem. 17 cen Grammy, je to naprostej bůh teda za mě, miluje Českou republiku, naposledy možná jste byli, sestavil na festivalu Metronom Prague. A my tady s Jasmin, my jsme se o tom bavili a my nevíme. My nevíme, co vybrat, protože on ty písničky má všechny dobrý, jo. Třeba Desert Rose. My opravdu nevíme, co pustit na oslavu těch jeho 75, jo. Nebo třeba Fields of Gold. Taky dokonalý.
1: Taky dobrý. Pak tady máme Shape of My Heart. To taky miluju.
0: To jsi říkala, že by si zdala ty, co?
1: No jo.
0: Já jsem za Desert Rose teda zatím, jo. A nebo pak má ještě tohle, Englishman in New York samozřejmě. No a protože my se nemůžeme dohodnout, tak nám pojďte zavolat na 800 937 937 a kdo se dovolá jako první, bude mít možnost výběru tady z těch 4 songů, protože tak. My bychom se tady poštěkali a to prostě v pátek ráno nechceme, jo?
1: Jako máte možnost výběru, ale Shape of My Heart je za mě nejlepší výběr.
0: Jako možnost výběru dobrá, ale Desert Rose, ale jako dobrý, jo, teda. Snídaní šampionů, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Alena.
1: Ahoj, Aleno.
0: Ahoj, Alenko, tak co ty a Sting?
2: Já ho mám ráda, jako je to úplně teda jiná věková kategorie, ale já ho mám ráda, má krásné písničky.
0: No tak schválně, my jsme tady dávali na výběr Desert Rose, Fields of Gold, Shape of My Heart nebo Englishman in New York, to co hraje teďka, tak co bys chtěla?
2: Já mám ráda tu Shape of My Heart.
0: Ale takhle, já nemůžu být samozřejmě smutný, protože všechny ty songy jsou jako dokonalý, jo. Tak,
2: výběr je opravdu těžký, no.
0: Tak Alenko, ještě nám řekni, kam frčíš, do práce?
2: Do práce, no.
0: Do práce, no tak šťastnou cestu a Shape of My Heart, hele, už to tam hraje, už to tam jede.
1: Děkujeme
0: za výběr, Alenko, šťastnou cestu a hezký pátek.
2: Ahoj.
0: Člověče, na tebe jsou tak hodný ty naše posluchači,
1: Jasmin. Ne, prostě mám vkus dobrý voní, taky, ne, to, tak to je...
0: Je to super, je to skvělý, takhle bylo úplně jedno, co vyberete, ale tohle je... 4 minuty 27 kvalitní muziky, Sting na Hit Radio, hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Pokud byl Írán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest. Řekl to prezident Trump. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu z Dubaje do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. No a tenista Jakub Menčík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4, 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdaleny Netelovou 2-0. Na sety. A teď pohled do našeho regionu.
12: Na Valašsku dost možná ubude porodnice. Nemocnice Agel ve Valašském Mezříčí chce zrušit a přesunout do Nového Jičína. Skončit by ve Valmezu tím pádem mělo i novorozenecké oddělení a lůžková pediatrická péče. Město s tím ovšem nesouhlasí a trvá na zachování stávajícího rozsahu. Je připraveno hledat cesty, jak uzavření oddělení zamezit. Nadcházející víkend bude na východě Moravy lákat ven. Po většinu času bude totiž slunečno a odpolední maxima až 23 stupňů. Rána ale budou chladná, místy může teplota klesnout jenom na 4 stupně a ojediněle se objeví i slabé přízemní mrazíky.
13: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
16: Jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Hezké ránečko.
18: Krásnej pátek konečně.
19: Snídaně šampionů.
17: Myslíme, že i vy z toho máte radost, že jsme se přiblížili k dalšímu víkendu a radost vám udělá i další parádní muzika. David Guetta, Sia, She Wolf. Tím začíná další hodina, tak hezké ráno.
15: Hit Radio Zlín.

0: Guetta a Sia na Hit Radio. Osm minut po sedmé.
1: Jestli máte pocit, že máte špatný vztahy s vašima sousedama, protože vám občas třeba vrtají, nevím, v neděli ráno, tak buďte rádi, jste na tom ještě v pohodě podle nás, protože v Británii jeden soused vyřešil takový dlouholetý spor tak, že ukradl traktor s balíkovačem, ujel s ním 14 kilometrů a napálil to sousedovi přímo do baráku. A ne jako, že trošičku do plotu nebo něco takového, ale normálně on projel zdí až do baráku a ten dům poškodil takovým způsobem, že se musí prakticky stavět znovu, dokonce teda tam zbořil jako nebo znesvětil hrob otce toho souseda, fakt jako špatná věc.
0: Ty jsi říkala, že jel 14 kilometrů, tak to bylo teda výlet tak na dva dny. Nicméně, já když o tom přemýšlím, tak za mě je největší prča na tom to, že na tom traktoru bude větší škoda než na tom baráku, ale ten traktor zase nebyl jeho, že jo?
1: To je fakt,
0: protože víš, kolik stojí takový traktor?
1: No hodně.
0: Peněz stojí traktor. Tak by nás zajímalo, jaký největší sousedský konflikt jste zažili vy, případně co prožíváte. U Jasmínu, u vás něco?
1: Tyjo, u mě konkrétně ne. Já jsem taková, že se snažím vyvarovat vůbec jako styku se sousedama, jo? Já moc s těma lidma nemluvím. Já moc jako nemluvím s těma lidma a tak. Kdybych žila na vesnici.

0: hezký, nedělej takovej kravál, takže jakoby my přidáváme, jo? Pokud to jako neustane, což jako neustane samozřejmě, tak dáme ty opravdický.
1: Tak jaký spory řešíte u vás vy? Číslo k nám 777-937-777 a co jste si napáchali?
0: Tak když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, bude to prýma, samozřejmě budeme rádi i za SMSky. A teď můžete být rádi za další hity. Jeleni všude zdejší, to vás zabaví v 7 hodin 11 minut. Hezké ráno, zítra rádio.

0: čtvrt na 8, 2 minuty k tomu, tohle je Avril a taky páteční Hit Radio. Dva sousedi se roky nesnášeli, tak jeden ukradl traktor, jel s ním 14 kiláků a napálil to do domu rivala. To je příběh z Británie, no a chtěli jsme vaše zážitky se sousedy, protože je nám úplně jasný, že jste zážitků plní.
1: Máme tady na začátek takovou milou, hezkou zprávu od Lenky.
0: Pojďme, já to pouštím. Někde? Tak, máme to tady.
2: Takže když to shrnu, jo. Tak 18 stupňů asi tak jako moc, protože...
1: Ty jo, dobrý, Míšo.
2: Teďka vlastně jak byli, bylo.
1: Čej, tak já možná začnu nějakou
0: už to
1: zprávu,
0: mám, já
1: ne?
0: Jsem, pardon.
2: Krásné, dobré ráno. My se sousedíma máme vztahy úplně skvělý. Navzájem si pomáháme, chodíme grilovat společně na kafe. Prostě sousedka třeba vidí, že přijedu z práce, tak akorát volá přijít na kafe, takže si dáme rychlý kafe, spolu probereme, čím nás ty chlapy zrovna štvou. Zvířátka si hlídáme navzájem, ale nebylo tomu vždycky tak. Museli jsme se k tomu prostě dopracovat, že jo? Dospět, jak my říkáme. Takže my si sousedíma vztahy v pohodě.
0: Tak, to byla ta milá hlasovka na začátek. Pojďme na ty ostatní zprávy. Ahoj, my bydlíme v paneláku a pod náma je baba, ta kouří skoro furt, ale ona nemůže prostě kouřit někde před panelákem, ale na balkoně, takže my nemůžeme ani vyprat.
1: Ale to je fakt s tímhle, no to je nepříjemný, když se fakt nedá ani prát.
0: To je fakt, to je hodně nepříjemný, známe. Taky tady je hlasovka od Šárky, pouštím teď.
3: Ahoj, tak my jsme měli sousedku, která nás měla tak strašně ráda, že na nás volala každou chvilku policii, že děláme bordel a že rušíme noční klid, bylo třeba 8 hodin večer, takže to nebylo uznané. No ale jednou jsem přišel ke svému autu a ona mě rozbila okno na autě u řidiče, takže takové spory byly krásné, ale nikdy se jí to nedalo prokázat. Ahoj, mějte se.
0: To je dobrý mít takový prýma sousedy. Taky tady je zpráva, hlasovka od Jarky. Jarko, pojď.
4: Ahojky moje milé rádio, tak my řešíme se sousedy spor takový, že jim strašně moc štěká pejsek, ale jako vím, že je to pes a že kdyby uměl mluvit, tak mluví, ale problém je v tom, že ten pejsek štěká už od nějakých 5 hodin od rána až někdy prostě opravdu do 4 hodin do odpoledne. Ve chvíli, kdy jste po odpolední a potřebujete se vyspat, protože jdete na další odpolední, tak je to dost nepříjemný. No ale bohužel, já se ani ozvat nemůžu, protože a poněvadž my máme doma papouška, máme Žaka. A Žako, když se rozhodne být hlasitý, tak ho vůbec nic neutiší. Takže vlastně si nemám na co stěžovat.
0: Mě by zajímalo, kdo si pořídil toho živočicha jako první, víš? Jo, že tam byl teda ten hlasitý pes, tak si řekl, a my si na just pořídíme papouška. Ještě bych ho naučil mluvit a mluvit těm sousedům něco vzkázat třeba.
1: Já znám jedny lidi, oni mají dva psy, mají malý prasátko takový to čajový a ještě mají Aru papouška, jo. Hmm. A to musí být teda úžasný sousedi. A dokonce ten Ara se naučil volat na ty psy, jako ta rodina, i mění ty hlasy a volá na ty psy a oni tam jak dementi potom běhají za tím papouškem a myslí si, že je volá páníček.
0: To je super tip. Tak děkujeme za všechny vaše hlasovky, za všechny vaše zprávy a přejeme vám ty nejlepší sousedy, alespoň ať na následující víkend vám dají

0: Shakira Zoo, 7:23 na Hitrádiu. Hezké ránečku, šampioni. Bavili jsme se tady o tom, jaké máte vztahy se sousedy. Ještě tady je jedna zpráva. Píše Jirka, sousedi OK, ale zajímalo by mě, dobré ráno, jak to vypadlo s Jasmin Vysavačem. Tak Jasmin, připomeň, co jsme tady včera řešili.
1: Včera jsme tady řešili to, že mě se někam ztratil, odjel, nevím, co se děje. Robotický vysavač. A já jsem vyprávěla o tom, že často se z toho doku někam ztratí, uvízne někde pod postelí a tak, ale opravdu není nikde. Všechno jsem prohledala, vysavač není. A včera, když jsem tady o tom mluvila, tak samozřejmě jsem pak přišla domů, hledala jsem znovu, stále k nenalezení.
0: Mi řekni ty, jak se ti může prostě ztratit robotický vysavač.
1: No to mi řekněte vy, já to taky
0: protože
1: nevím.
0: Ten náš, když se někde zasekne, tak během vteřiny hnedka prosí, ať ho dojdeme vyprostit. Jo? Ale spíš řekni, takhle, možná bychom se to mohli rozebrat, Jasmin, jak jste se k němu chovali? Neřekni.
1: Radši odjel, no.
0: Jaký máme, jaký má jméno?
1: Jméno mám, je to Volí, podle toho animáku.
0: Volí. Volí. Tak to bych odjel taky. Nevím, proč mu nemůžu trát doma český jméno, třeba Petr, nebo nevím, prostě Volí.
1: Tak Karla jsme měli, no, ale... Tak...
0: No a to byl v pohodě, ten neutíkal z baráku, že jo?
1: Ne.
0: Za chvíli další songy, hezké ráno, zítra jde. Avicii, Hey Brother.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
9: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní nehoda se stala na dálnici D1 opatrně na kilometru 157 u Tasova ve směru na Brno. Kolona se zatím netvoří. A na D1 pozor taky na kilometru 23 u Chocerad směrem do Prahy. Tam máme hlášenou nehodu osobního vozidla.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Zlín.

0: snídaní šampionů 7.33, tohle je Avíči. A David Račák pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, umělá inteligence mění strukturu pracovního trhu na obou stranách Atlantiku. Nová studie odhaduje, že ve Spojených státech bude muset do 9 let zcela změnit obor 11 milionů lidí. Změny se týkají i Evropy, tady půjde o přeorientaci až 12 milionů zaměstnanců. Vědci vytvořili vložku do víka běžného venkovního popelnicového kontejneru. Přes den jí napájí sluneční světlo a ona rozkládá látky, které způsobují zápach z hnijících zbytků jídla. V testech fungovala déle než měsíc, to by asi ocenilo více lidí. No a pár hodin poté, co se Cristiano Ronaldo rozhodl opustit tým, portugalská fotbalová reprezentace přidělila jeho číslo dresu Rafaelu Leovi. Útočník Galatasaray měl 7 na zádech včera v Lize národů proti Dánsku. Ronaldo už v kádru nefiguruje.
0: Co se to tam děje v tom fotbale, co Jasmin? Takhle ty střípky toho, proč Ronaldo odešel z hřiště, se pomalu začínají skládat dohromady. Vlastně pořád neřek proč, ale připadá mi to jako, že teda chce skončit. Možná s tím fotbalem úplně, protože nedávno skončil Messi, to si pamatujeme, to víme. A teďka vlastně jako Ronaldo, ale podle mě to je takový to, hele Ronaldo, když Messi skočí z okna, tak ty taky skočíš. A Ronaldo, ano. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Dneska naposledy soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je oblečení do takzvaný městský džungle, který jako odolá všemu. Takže pokud máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777.
0: A oblečení do džungle může být vaše. Teď bude vaše další muzika. Clean Bandit, Demi Lovato, Solo na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Poslední den soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen. S námi ve vysílání už je Filip. Fílo, hezké ráno.
1: Dobrý den.
2: Ahoj, Fílo.
0: Dobrý den. Fílo, koukal jsem, že cvičíš. Tady na mě na WhatsAppu kouká profilová fotka, jak si do půl těla.
1: Jo, jo.
2: Počkej, tak já se jdu podívat.
0: Tak počkej, tak já jsem to chce vidět taky. Tak chviličku vydržte. Tak to je ono. Hele, to je Filip.
2: Dobrý, Fílo.
0: Jo, tak prej dobrý. Tak prej už, hele, tak prej vyhráváš.
1: To je skvělý.
0: To je skvělý. Tak Filipe, jaký máš ráno, ještě než se vrhneme do té soutěže? Co?
1: No, ráno sice špatný, ale teď už se začínám dohánět. Jsem zaspal totiž.
0: Jo, yeah. Takhle, to takhle. Hele, je páteček, ono se to nezblázní. Tak pojďme soutěžit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které se dají koupit v pekárně.
1: Chleba, houska a rohlík.
0: Mm-hmm. Jasně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Fílo, budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora Česka?
1: Pěška?
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Víš, jakou barvu mývala bývalá papírová 50 koruna?
1: Zelenou.
2: To je stovečka, ale ještě dáme ti jednu šanci na opravu.
1: Fialovou.
2: Můžeme to uznat, je to na tý paletě.
0: Červeno, růžovo, fialová, no. to dáme. My jsme si říkali, jestli to dáváte nebo ne, protože to je taková otázka pro dinosaury, což si myslím, že ty nejsi, že to spíš já.
3: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
1: Lady Gaga?
0: Je to český Pardon. Interpret, je to český interpret.
2: A ještě neodpovídej. Naspíval třeba Máju.
0: Takhle, my ti to chceme dát, Fílo, tak pojď.
1: Jo, Karel Gott.
2: No jasně, no, ale jo. Lady Gaga taky dobrá.
0: Je, ty nás zabiju, posluchači. No tak pojďme na 5. poslední otázku.
2: Jakým jedním slovem nazýváme dohromady sobotu a neděli?
1: Víkend.
2: Dobrý.
0: Filipe! Všechny zprávy, co přijdou našich posluchačů, tě přepošlu do WhatsAppu, jo? Můžeš jim odpovědět. je to tvoje. Hele, zvládli jsme to nějak, dali jsme to. Voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen. Je to tvoje, Filipe. Tak my ti gratulujeme, ať všechno stihneš a užij si víkend.
1: Vy taky, děkuju.
2: Měj
0: čau.
2: Se krásně,
0: my jdeme řídit ty zprávy. Čau, čau, ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle je Slza, Lhůta záruční, 7:45, krásné ránko z Itrády. A přišlo nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela, vyprskla jsem asi víc než Jasmin, tak pojďme si to, pojďme si ten legendární okamžik připomenout. Pouštím.
1: Dvě vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga.
0: Je to český interpret, je to český interpret. Dokonalý.
3: Před chviličkou rychlá pětka, Fíla si zasoutěžil, ale zvlád to nakonec.
0: Já jsem si to představil, aby to vypadalo, kdyby Lady Gaga zpívala Lady Carnival. Možná jí můžeme napsat na Instagramu, to je dneska moderní, že píšeš různým jako interpretům, že by to mohla zkusit přespívat. Imagine Dragons. Za malou chvíli taky... Moje nejoblíbenější Temper City Self-Aware, i vás to baví, no a přehodíme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
6: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
5: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
7: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.

0: osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.

0: Radio. Díky, že ho posloucháš. Hit Radio Zlín.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo ve Vyškově opatrně v Olomoucké ulici, kde osobní auto srazilo cyklistu. Nehoda je bohužel se zraněním. A pozor, taky v Opavě, v Palhanecké ulici je porucha na železničním přejezdu. Provoz tam teď proto řídí policie.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: to čím dál víc. Temper City Self-Aware na Hit Radio v 7.55. Dobré ráno. Není 1. apríl. Věc, kterou vám řekneme, ta se opravdu děje, dámy a pánové.
1: Do Česka dorazil fotbal budoucnosti, kdy hráči sedí a běhají za ně drony, jo? Což je dobrá zpráva pro všechny, co u fotbalu nesnáší běhání, protože tady se prostě sedí. A Plzeň je prvním českým městem, kde mají certifikovaný dron soccer, tedy.
0: No, běhá. Já jsem tady k tomu něco našel, že každý hráč pilotuje dron zavřený v ochranné kouli. Ty drony do sebe můžou narážet, brání soupeři a útočník se pak snaží proletět kruhovou bránou a vlastně je to tak trochu Focus, je to tak trochu počítačová hra, tak trochu fanfrpal, všechno dohromady. Jo. Já si říkám, že tohle je vlastně disciplína stvořená úplně pro mě. 90 minut sportu a já prostě jenom sedím a koukám.
1: To je do budoucna nic moc pro nás všechny. Podle mě budeme strašný jako tlustý koule, když se všechno nahrazuje takhle něčím. Už i ten sport.
0: Budem.
1: Jo.
0: Mě by zajímalo, jak třeba bude vypadat střídání, jo? Hele, dron s číslem 26 ven, dochází baterka, taky nebude žádný simulování, jo? Protože prostě ten dron při tom lehkým kontaktu nebude prostě ležet 4 minuty na zemi, že jo? Konečně fotbal, hele, to je konečně fotbal, kde když někdo padne, tak je prostě opravdu rozbitej. Pojďme na hity, Daša Austin do 8 a pak David Račák přidá další zprávy, tak hezké páteční ráno, šampioni.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
2: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz.
4: Hraní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly na 320 stupňů Celsia. Hranice ledního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A jdeme se podívat do našeho regionu.
9: V Kroměříži vznikne kreativní centrum pro mladé. Radnice ho chce vybudovat ve dvoře zchátralého objektu nedaleko arcibiskupského gymnázia. Už má hotovou studii pro rekonstrukci. V centru nazvaném Garáž má být kavárna, klubovna, prostory pro tvůrčí práci i výstavní prostory. Místo, kde by se studenti a mladí mohli potkávat, v Kroměříži dlouhodobě chybí. Ranní teploty na východě Moravy se drží poblíž 10 stupňů. Přes den bude zase příjemně teplo a slunečno. Konkrétně odpolední maxima vystoupají na 21 až 24 stupňů. Velmi podobné počasí si užijeme i o víkendu.
10: Italský design, italská elegance. Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
11: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Ano, je to tak, snídáte s námi.
13: A krásný pátek vám přejem.
14: Snídaní šampionů.
12: No, jsme moc rádi, že je začátek pátečního dne. Startujete s náma. Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Tím pokračuje další muzika. Tak jdeme na to, hezké ráno.

0: 6 minut po 8. Pojďme na jih Čech. Ve Vodňanech čipují popelnice, tady čtu, mi to přijde geniální. Týká se to toho, že popelářský vůz prý pozná, čí popelnice právě vysypal a kolik odpadu v ní bylo. A ten systém taky pozná, která popelnice byla vysypaná, která ne, před jak dlouhou dobou. A to mi řekni, člověče, jestli už to teda funguje, mělo by, tak kdyby nám zavolal někdo přímo z Vodňany, jestli tady někdo takový je, 800 937 937, jak to funguje v praxi, bylo by to prýma. A říkám si, co by tak o vás prozradila vaše popelnice?
1: U nás je to hodně zajímavý, no. Počkej, mě někdo volá?
0: Ne.
1: Dobrý, jsem se lekla. Jako u nás je to hodně zajímavý a myslím si, že popelnice, to je fakt téma na jako dlouhodobý rozebírání.
0: Tak schválně. Dobré ráno, kdo z Vodňan se nám dovolal?
2: No, nejsem z Vodňan, ale přesně tenhle ten systém jsme u nás měli.
0: Aha.
2: A víš, jak to fungovalo?
0: No, slušně, když tak, jo.
2: Lidi začali vozit odpad do lesa, protože zjistili, že podle toho, kolik oni toho odvezli, kolik jim toho navážili, tak to se zaplatilo.
0: Aha.
2: Tak ty lidi místo by to dávali do popelnic, vozili do lesa.
0: Do prčic, no, takže jako chytrá technologie je vlastně jako dobrá na jednu stranu, takhle na první pohled, ale vlastně na tu druhou vůbec.
1: Znělo to dobře, dokud si nezavolal, no. Teďka už se o tom nic nemyslím.
0: Mějte se krásně, hezky ráno, ahoj. No, tak tady to máš.
1: Tak nic moc, no.
0: Tady to máš. Tyjo, takže já si říkám, hele, kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, tak mají vlastně ty popelnice očipovaný taky. Ale...

0: čtvrt na devět, Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu. Ve Vodňanech mají očipovaný popelnice. Volal nám k tomu posluchač, který s tím má zkušenost, a lidi prý pro zavedení začali odpad odvážet všude možně, protože se jim ty čipy nechtěly platit, tak to radši odvážili do lesa. To je hrozný. Takže to máme smartphone, smartwatch, smart home, taky smart bordel. A přišla nám dokonce ale taky hlasovka od posluchačky Renáty, která s tím má jinou zkušenost.
1: Zdravím do rádia, já jenom reaguju na očipování popelnic, tady je posluchačka Renáta. Krásně to funguje právě ve Vyšším Brodě, kde docílili toho, že lidé začali třídit odpad. Je to o tom, ano, čím méně odpadku komunálního vyvezeme, tím méně budeme platit. Ale jde o to, že prostě ty lidi začali třídit plasty, papíry, plechovky, úplně kompletně všechno, včetně skla. Takže za mě tohle očipování by mělo být úplně všude. A pokud jsou lidi čuníci a vozí to do lesa, tak to není o očipování popelnic, ale o lidstvu jako takovém.
0: Super názor, super názor. Tak my vás můžeme propojit s pánem a můžete spolu zajít na kavčo, probrat to. Nicméně, co čert nechtěl, počkej, já tady čtu další pecku, jo.
2: Ale.
0: Taky se to týká čipu. No. Do českých řek pustili 2100 malých jeseterů a každý z nich má čip, konkrétně do Dyje a Moravy na Břeclavsku.
2: Ryby mají čipy.
0: Tady ty prehistorické ryby, oni patří k evolučně skoro k nejstarším rybám, a ten projekt má zjistit, jestli se tenhle ohrožený druh dokáže do řek zase vrátit. Takže budeme sledovat čipy.

0: si říkám, jestli používáš, že máš iPhone, že tak tam je aplikace najít můj iPhone, tak tady bude najít můj jeseter. Říkám si, čip má, teďka mu zařídit jenom občanku a datovku.
1: Budeš koukat, hele, tady pluje, přesně, pluje zrovna přesně. Bobík.
0: Hele, prehistorická ryba, moderní čip, to je prostě jeseter 2.0, pozor. Pojďme na depešáky, hezký ráno.

0: Mod, Enjoy the Silence, tohle jsou hity pro vaše lepší páteční ráno, hladíte snídaní šampionů, za to jsme moc rádi. Za malou chvíli další parádní muzika. Rehab, In My Head, taky Kamrat a taky aktuální doprava. Hezký ránko.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: zeď.
1: Tweet, tweet.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy, too comfortable to take off.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hitrádio Zlín. Nejdůležitější zprávy ze Zlína a celého kraje?
0: S námi ti nic neuteče.
1: Zprávy od nás, pro nás. Hitrádio Zlín.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se pomalu došetřuje ve Vyškově, stala se v Olomoucké ulici, kde osobní auto srazilo cyklistu. Do 10 minut by to tam mělo být průjezdné. A opatrní dál zůstávejte na dálnici D1 před Brnem. Omezení začíná už od kilometru 187.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Je přesně 8.30 a David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, strážníci v Boskovicích chytili uzeninového fantoma. Chtěl ukrást 4 kila salámů a masa. Do batohu vrazil vepřovou pečeni, chlazené kuře, uzenou plec, mleté maso, salám Vysočina, slovenský salám, salám Godhaj, šunkový i polosuchý salám, tomu sýr, kávu, langoše a navrch smažený květák. Celkem za 1700 korun. Pozoruhodný výkon. Muž se ke krádeži přiznal. Pád letadla společnosti Fly Dubai se 174 lidmi na palubě zastavil po pobodání pilota jeho kolegou izraelský cestující, který nikdy předtím letadlo neřídil. Instalatér Yaniv Hayoun v kritické chvíli zatáhl za knipl, než se řízení ujal záložní pilot. Je divákem pořadu o vyšetřování leteckých nehod. No a severokorejský vůdce Kim Jong-un váží více než 140 kilogramů. Navzdory tomu, že jeho stav se dá popsat jako extrémní obezita, zatím nevykazuje žádné viditelné zdravotní problémy. Takové je alespoň hodnocení jeho korejské tajné služby, které ve středu zaznělo v tamním parlamentu.
0: Ale on to neví, ale. Protože teď si vem, že mu tam ani nikdo nemůže prostě říct, že je tlustý.
3: Nikdo, že jo, tam si neškrtnou.
0: Mě to připomnělo ten vtip, jo. Jak se baví jeho Korejec se severokorejcem a jeho Korejec se ptá, hele, jak se máš, chci život? A ten ze severu říká, hele, kamaráde, hele, nemůžu si stěžovat.

0: 8 minut po půl deváté si dáváte Hit Radio. Krásné ráno, Michal a Jasmin s vámi. Nejnebezpečnější věta na světě je... Máš minutku? Takhle, nikdo v historii lidstva tím nemyslel 60 sekund. Proč se o tom bavíme? Protože existují tři věty, které bychom v práci měli přestat používat, protože pak působíme méně sebejistě.
1: Tak to mě zajímá.
0: Tak jaké tři věty to jsou? Tak to první jsme si řekli,
2: bude to jen minutka.
1: To nebude nikdy,
0: to prostě
1: no.
0: Nebude minutka. Nebo pokud ne, nevadí. Když vám to vlastně neskutečně vadí, jo? A to je slabý slovo pro to. A nebo třetí věta, nejsem odborník, ale... No tak tímhle si ještě před svým názorem totálně jako odkouříte. Proč vás vlastně ty lidi jako nemají poslouchat, jo?
1: No jasně, jednak je tam ta důvěryhodnost, ale taky pak působíte jako ty rozumbrady, no.
0: No jasně, ta pointa je vlastně jednoduchá, že buď něco zbytečně zlehčujeme, anebo se omlouváme ještě před tím, než vůbec něco řekneme. Tak jaká největší pekla, jaké věty v práci ještě můžou zaznít? Napadá mě třeba... Klidu, nemusíš odpovídat hned.
1: Já to mám asi, a tak to je i ve vztahu, takový to, musíme si promluvit, jo.
0: Jo, anebo nic mi není. Je všechno, jakoby prostě, jo. Není ti nic? Ne, vole, je mi všechno.
1: Hodně ti je.
0: Ne, za mě vyhrává, máš minutku. To je prostě věta, pro kterou umře další 90 minut. A hele, za minutku, jo. Eva Farna, neříkej, co má se stát, tak minutku, vydržte, minutku.
3: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
9: Sportka od Olvinu.
3: Hit Radio.

0: 8.50 na Hit Rádiu, krásné ráno.
1: Určitě už jste někdy koukali na Pokémony, nebo sbírali jejich kartičky, hráli hry, nebo je aspoň prostě znáte a víte o nich, protože to byl velký fenomén.
0: No to jo, když jste měla v kartičkách Pikachu, tak to bylo na Pikachu.
1: Můj brácha ten je sbírá, doteďka je tím posedle, já to taky milovala. Co ty, Michale?
0: Miloval jsem hlavně ten seriál, že jo, Ash Ketchum a Znělka, já chtěl bych být ten nejlepší, jo, jak někdo přede mnou, tu zkoušku musím zvládnout sám a tréninky věcma, to prostě, hele, to si půjdu pamatovat. Podle mě, až budu na smrtelný postel a někdo by se mě na to zeptal, tak já ožiju.
1: Nápodobně. Já jsem našla článek o tom, jak tenhle ten fenomén vůbec vznikl a přijde mi to teda dost zajímavý. Vlastně to vzniklo tak, že jeden malej kluk miloval brouky, jo. Jejich tvůrce jmenuje se Satoshi Tairi. Jako dítě běhal po loukách kolem Tokia a chytal tam hmyz. Možná vám už taky někdy přišlo dítě domů s kapsama plnýma brouků. No ale jak to Tokio rostlo, tak louky, rybníky postupně zmizely a s nima i ty brouci, jo. A pak přišel Game Boy a on si řekl, představil si ty dvě konzole propojený kabelem a představil si, že tím kabelem mezi nima lezou malý potvůrky a bylo zaděláno na Pokémony. A ten vývoj trval nějakých 6 let, ta firma se během toho málem položila, ale v roce 96 vyšly opravdu první Pokémoni.
0: To je zajímavý. Já teda tu historii znám trošku jinak, tohle jsem vůbec nevěděl, protože já tu historii znám tak, že Pokémoni vznikly na Moravě. No. A když se bavil otec s matkou na dvorku svého statku u Kroměříže, mámo, hente náš mladý synek je blbej jak ta svině. Pokémon je,

0: 8.57 a snídaně šampionů končí. Jdeme se s vámi rozloučit, šampioni.
1: Děkujem za další krásný ráno s váma, další krásný týden a užijte si víkend.
0: Tenhle týden byl zkrácený, takže doufám, že i vám to uteklo. Po víkendu klasika v pondělí v 6.00 jsme tady.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Zvládněte pátek a užijte si víkend.
1: A odpočiňte si, v pondělí jsme tady zase.
0: Pa, pa.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy na Kroměřížsku je docela veselo, ale ne kvůli dopravním nehodám, ale naopak, že se tam různě dějou akce. Třeba ulice Osvoboditelů, Velehradská, Moravská k výstavišti, tak tady je omezení kvůli tomu, že probíhá Floria Kroměříž a omezení budeme mít také kvůli dnu uniformovaných sborů v Kroměříži. Právě zítra se má počítat s tím, že celkově v Kroměříži bude prostě moc uniformovaných sborů a máme s tím počítat, už teď budou dopravní omezení. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13
4: 05. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: On air.
8: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
9: Devět hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Objednáte se velké pivo, půl litr už ale dostat nemusíte. V naší zemi přibývá hospod, kde má velké jen žádná celá 45 a nebo žádná celá 475 tisícin litru. Hospodští tvrdí, že se nechávají rezervu kvůli pěně a kontrolám České obchodní inspekce. Pivní experti ale mluví o takzvané smrskflaci. Cena zůstává stejná, piva ale dostaneme méně. Generace Z jede ve velkém na doplňcích stravy. Bez nich je jen 18% studentů. 7 z 10 bere vitamíny a nebo minerály. In jsou také proteiny, sportovní suplementy a nebo přípravky na lepší spánek, zvládání stresu a soustředění. No a kde mladí hledají rady o zdravém životním stylu? Skoro polovina, hlavně na sociálních sítích. Topná sezóna začíná a snímají žně i podvodníci. Vydávají se za pracovníky servisních firem a po lidech chtějí zálohy za opravy kotlů nebo komínů. Policií se už hlásí řada podvedených. Policisté radí nic neposílat pod tlakem a každý požadavek na platbu si nejdřív ověřit přímo u servisní firmy. Nová silnice 1/57 na Vsetínsku vedla přímo přes fotbalové hřiště v Jablunce. Silničáři proto obci postavili nové. Moderní areál za skoro 80 milionů korun má nové hřiště, tribunu, zázemí, parkoviště i dětské hřiště. Původní areál musí ustoupit nové čtyřproudé silnici mezi Semetínem a Bystřičkou.
10: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
3: Krásně nám zase svítí na Zlínským krajem sluníčko a dneska by měla převládat polojasná obloha. 21 až 24 stupňů, nádherné babí léto. Jako celý tento týden.
4: Hit Radio Zlín.
3: No a je tady právě poslední den pracovního týdne, kamarádi. I v pátek je s vámi na Hit Radio Zlín Filip Bartek. Dnes vás pozvu na místo, kde nebudete vědět, kam dřív vyrazit. Pustím vám tady parádní hity, jako je Supergirl, Joyride, a nebo Mám pocit, že tě ztrácím. Ale taky vám řeknu, jak si udržet radost toho, co se vám povedlo a udržet si strašně dlouho. Hezké dopoledne.

0: Hit Radio Zlín.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

ztrácí. Písnička nádherná, ale pojďme od těch negativních pocitů. Poetika na Hitrádiu Zlín. Slyšeli jste, přátelé, někdy výraz capitalization? Je to, prosím vás, sdílení pozitivní události s někým dalším. Výzkum ukazuje, že když člověk někomu druhému řekne o tom hezkém, co se mu stalo, nebo co se mu povedlo, tak mu to prej prodlouží a hlavně zesílí tu pozitivní emoci z dané věci. Zjednodušeně řečeno, když se prostě o to podělíte, tak z toho budete mít delší radost. Takže, kamarádi, co se vám tenhle ten týden povedlo? Co vám udělalo radost? Napište 601 13 13 05, jestli spěcháte, namluvte hlasovku na náš WhatsApp, pojďte si prodloužit ten dobrý pocit. Řekněte to dál, řekněte, co vám udělalo tenhle ten týden radost a uvidíte, že když to ještě takhle budeme šířit tím éterem toho Hitrádia Zlín, nejenom, že bude zářit to sluníčko, my budeme zářit úplně všichni v pátek v práci.

0: už je taky klasika, že jo? Nickelback, How You Remind Me. Máme 5 minut do 9:30. A já jsem říkal o výrazu, kterému si říká capitalization a je to prostě sdílení pozitivních událostí. No a vás jsem se ptal, co vám udělalo prostě tenhle týden radost, co se vám povedlo. Tak jsem tady odchytil naši obchoděčku Adélku, která šla zrovna kolem a vařila kavčo, že má z tohoto týdne největší radost ze včerejších schůzek a že pomohla s propagací dvěma firmám. Gratulujeme. Lukáš z Kroměříže ten napsal, že má největší radost toho, že tenhle ten týden jejich malý jel poprvé sám na kole bez koleček. Tyjo, tak to věřím, to si pamatuju taky, když se nám to doma povedlo, jaké nadšení jsme z toho vlastně úplně všichni měli. No a Lucie psala, že jí udělal radost plný košík hub. Tak Lucie, ještě můžeš dopsat, kde si ty houby našla a uděláme radost dalším lidem. Rozhodně sdílení radosti, jak jste slyšeli, je dobré. Říkejte si i v práci mezi sebou, co vám udělalo tento týden radost, co se vám povedlo a uvidíte, že ten pocit ještě umocníte a že to bude super. Golden, další muzika, kterou pro vás mám na Hydrádiu Zlín, anebo si dáme báječné Krištof, co bude pak. Tam si společně i zaspíváme. Tak si na to chvilku počkejte. Hezké dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
4: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Písnička, která by se hodila jako předvolební kampaň, co bude pak? Byli jste dneska ráno ve schránce? Měli jste tam kromě letáků z obchoďáků i hlasovací lístky? No totiž přesně za týden tady máme volby, ano, příští pátek to začíná. Za týden si můžeme vybrat lidi, kteří se budou starat o město, ve kterém žijeme, o vesnici, ve které bydlíme. Volební lístky mohou ale do schránek doručovat až do 6. října, takže prosím vás, jestli jste tam je neměli, tak nepanikařte, ještě pořád je nějaký čas. Dá se to stihnout. No včera na mě volal náš Maty a říká, tati, někde před barákem a něco si zapisuje. Tak říkám, co by si tam jako zapisoval? Tak se podívám z okna, no a právě nám nesli ty volební lístky a říkám, Matýsku, to nám nesou lístky k volbám a malý, hurá, zase bude papír na podpal. Ach ty děti, že jo. Jak oni takovou tu nevinnost krásnou mají. No jo, pojďme si dát muziku, která nám udělá dopoledne radost a můžeme si u ní taky zazpomínat. A možná třeba u sebe máte někoho, koho byste mohli vylákat takovou jako oznamovací větou. Kiss me.

0: Vaši Linkin Park ještě s Chesterem Bennettem dozněli na Hitrádiu Zín, takováhle vzpomínka. V Hradišti je otevřený ultramoderní zimák, přátelé. První se tam prošla honoura v tomhletom týdnu, ale celý víkend bude patřit veřejnosti. Tenhle ten víkend jsou tam akce za akcí, veřejné bruslení, těch je tam tolik, že rolbař podle mě ani nebude stíhat. Dneska odpoledne autogramiáda hokejových legend, no prostě velká věc. Tady taky v zimáku už se jako o něm mluvilo prostě roky, že se musí rekonstruovat a že se musí opravit a jestli nový a podobně. Rok se stavil a teďka je hotovo. Tak hlavně, ať slouží dětem, to je důležité, no a my dospěláci si tam sem tam zajdem, že ho zabruslit a nebo mrknout na zápas.
1: Sleva 20%.
2: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
5: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: Firma na zážitky.cz.
10: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Zisku téhleté dámy, Siana, Hit Radio Zlín, přemýšlel nad tím, jestli třeba potom, jak ona má pořád ty ofinky, jestli nebude mít nějaké problémy s očima. No, ale rozhodně muziku dělá skvělou. Cheap Thrills právě teď. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, pokud byste jeli přes Hulín na ulici Záhlinická, poštovní náměstí Míru, doktora Stojana, Komenského, tak tady momentálně brání v provozu vozovce lidé na vozovce, protože dělají profilaci krajnice a profilaci příkopu. Tak počítejte s omezením a prácemi. No a pokud vy byste cokoliv na cestách potkali, tak samozřejmě nám o tom dejte vědět. Co se děje na cestách? Volejte nebo pište a posílejte hlasovky na 601 13
1: 13.05. Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
2: S mým hlasem mi pomohla AI.
3: Miau.
2: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
4: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Je tady celá krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Babí léto v Česku nekončí, slunečné a teplé počasí vydrží taky o víkendu. V sobotu teploty vystoupají až ke 24 stupňům a v neděli bude o stupeň méně. Teplo by mělo vydržet až do půlky příštího týdne a potom se teda rýsuje výraznější ochlazení. Taky jste si toho nevšimli? Stejná rulička, ale méně toaletního papíru. Výrobci při výrobě používají páru a vodu, díky kterým papír nabobtná a celá role vypadá objemnější. Zároveň ale zkracují jednotlivé útržky, takže na jedné roli může být až o 2 metry papíru méně než dříve. Při nákupu se proto vyplatí sledovat hlavně celkovou délku papíru a ne počet útržků. Jedna SMS-ka a peníze mizí každý týden. Stačí jedno nepozorné potvrzení a z účtu nebo vyúčtování operátora můžou začít odcházet desítky korun. Často přitom lidé vůbec netuší, že si aktivovali placenou službu. Podvodníci lákají na stažení dokumentu, QR kód a nebo registraci. Malá částka má zařídit jediné, aby si pravidelných plateb nikdo dlouho nevšiml. Stovky lidí si nenechali ujít otevření první náplavky ve Valašském Mezeříčí. U Bečvy vznikly velké dřevěné schody k posezení a odpočinku. Večer navíc náplavka září barevným osvětlením. Do budoucna se tady počítá i s kulturními akcemi a trhy.
1: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Teploty momentálně měříme ve Zlínském kraji někde už na 17 stupních, takové hutisko Solanec, ale má teprve 16. Dnešní předpověď bude krásná, ale čeká nás totiž polojasná obloha a v pátek se dočkáme i teplot mezi 21 a 24 stupni Celsia.
5: Hit Radio Zlín.
0: Hezké dopoledne vám z Hit Radia Zlín, přeje Filip Bartek, a než to rozjedeme s Black Eyed Peas a Imagine Dragons, tak vám prozradím, že se budeme bavit o elektroautech. Jak moc se prohání ve Zlínském kraji, to si řekneme za chvilku, teď už ale slibovaná muzika. Mějte báječný pátek, ať už jedete autem, anebo nejedete, sedíte v kanceláři, anebo třeba dneska máte výjimečně volno. Hit Radio.

I ojetinám se to stalo dostupným i pro širší veřejnost. Ano, pořád i v těch bazarech už najdete právě ojetá elektroauta, protože ti právě ti nadšenci zase kupují to nová. Tak jestli jste někdy jeli elektroautem, víte, jaká je to parádička, takové jako obrovské zrychlení, to velice zajímavé. A já jsem zjistil jednu zvláštní věc, že ono je taky super to, že musíte prostě sem tam, když jedete nějakou delší vzdálenost, zastavit na těch pár minut, 20 minut na dobíjení a naraz prostě vypnete. Nejenom to elektroauto vypne, ale i vy máte chvilku pro sebe, chvilku pro rodinu, projdete se, třeba si dáte kavčo. V dnešní uspěchané době možná vlastně ta elektroauta nás dokážou zpomalit díky tomu menšímu dojezdu. John Osborne, muzika pro vás na cestování.

0: Reddy Kirken, legendární hitovka Zítra mám na Hit Radio Zín. To jsme si zase zaspomínali, co? No a možná teďka se zamyslíte nad tím, co jste dělali letos v létě, kde jste byli na dovolené. Kdyby vám položili otázku, kde nebo které město nebo které místo vás udělalo šťastným, byla by to třeba Kroměříž? Byl by to Zlín? Víte, jaké je nejšťastnější místo na světě, alespoň tedy podle dovolenkářů? Lisabon. Hlavní město Portugalska. Mně to přijde trošku divné, protože jsem si myslel, že to vyhraje Amsterdam, ale tam možná byli tak vysmátí, že vůbec nechápali, co se vlastně v tom dotazníku ptají.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
9: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

Michael Shelter a Better Me na Hit Radio Zine. 10.32, takový je aktuální čas. No a když se zeptáte Zlíňáků, co patří ke Zlínu, tak je napadne zimák, fotbalový stadion, 21. Když se zeptáte lidí ze Zlínského kraje, tak určitě zmíní zoo. Když se zeptáte v Praze, tak řeknou zoo, ale taky padne jméno Baťa. No a když ve světě, tak vám řeknou Zlín Film Festival. Včera začalo přihlašování filmů do této nejstarší a největší mezinárodní soutěže filmů pro děti a mládež a až do března roku 2027 se budou sbírat filmy hrané, animované, dokumentární, studentské, aby se potom mohl vybrat ten top snímek v dané kategorii. Takže Zlín zase za rok bude místem, kde se potkají filmové hvězdy a lovci fotek budou řešit, kdo už vyšel z hotelu Zlín a koho ještě fotku nemají. Možná se nám tady jednou ukáže taková hvězda jako Gwen Stefani, doví, doví. Just a Girl pro vás.

rockové zpěvné hlasy Ordinary a Alex Warren na Hit Radio Zlín. Milí pánové, možná teďka jako si lamete hlavu nad tím, co vlastně odpovědět manželce nebo partnerce. Možná vám totiž domů chodí dámy s tím, že by chtěli luxusní kabelku. Že třeba na narozeniny nebo na výročí. Prej se, ale přejde chlapi na boty. Takže že spíš než kabelku za 130 tisíc korun zvažují holky za 25. Že rozhodování je snazší, než třeba rok vybírat takovouhle drahou kapelku. Já jsem se nad tím zamýšlel a říkal jsem si, ano, tak jako logicky je tam rozdíl jako docela dost desítek tisíc korun, ale vlastně teď mi teprve došlo, proč se partnerkám říká drahé polovičky. Už víme proč.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu. Hit Radio.
17: Happy birthday.

0: Atomic Kitten a jejich skvělá muzika na Hitrádiu Zlín dozněla. If you come to me. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor na omezení, které můžete potkat dneska mezi Biskupicemi a Kaňovicemi. Tady momentálně se chystají opravovat povrch vozovky, je tam i snížená rychlost, tak opatrně, ať třeba s tou zatáčkou nepotkáte i nějakou značku. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly nad 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Kraje pokračují v opravách silnic nižších tříd. Jedna z větších investic letos skončila v Klášterci nad Orlicí na Pardubicku. Rekonstrukce silnice třetí třídy tam probíhala po etapách, jak říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
11: Jednotlivé etapy byly rozděleny na horní část obce a dolní část obce, včetně mostu, s tím, že Pardubický kraj investoval z vlastního rozpočtu celkem 130 milionů korun a v té poslední etapě to bylo 65 milionů korun.
10: Rekonstrukce přinesla také větší bezpečnost chodců. Klášterci nad Orlicí přibyly nové chodníky, veřejné osvětlení a další bezpečnostní prvky. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík.
12: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Zdravíme Jitku z Holešova, která napsala, že už tam měří víc jak 17 stupňů. Ano, dneska teploty půjdou nahoru, až 24 se v pátek můžeme dočkat. A bude nás pronásledovat, ale v dobrém samozřejmě, polojasná obloha.
8: Hit Radio Zlín.
0: Hezké páteční dopoledne, stále je s vámi 2. října Filip Bartek. Dneska má svátek Olivie Oliver, kdybyste náhodou na někoho nezapomněli, nebo spíš ať na někoho nezapomenete. A za chvilinku si na Hit Radio Zlín řekneme, jak pracovat s dětmi, aby měli dobré a zdravé sebevědomí. Shawn Mendes a Camila Cabello, Señorita, jako první na Hit Radio Zlín.

Taková kytarová pohodička na Hit Radio Zlín a Soul Asylum nám doznělo 11 minut po 11. Já myslím, že každý rodič doma řeší, aby dělal ve výchově všechno správně, měl právě dobře vychované dítko, aby mělo nějaké vzdělání, aby se v životě cítilo dobře. No, musíme si říct na rovinu, není to fakt lehká disciplína být rodič, tak se naučíme teďka alespoň jednu část a je to budování zdravého sebevědomí. Máme prej děti chvilinku nechat v problému tápat. Že když třeba hledá ponožku v pokojíku, tak prostě ne, že tam hnedka jako jdete, ale jako chvilinku nepomáhá. Ne, že hnedka jako zaskočíte. Mají mít pocit, ty jo, já jsem to dokázal, nebo dokázala, mně se to podařilo. Tak přesně takhle, já jsem minulý týden dozoroval synka, jak rozdělával v ohništi oheň na špekáčky. A to jsem ještě neznal, tady tuhletu teorii. A nechával jsem to jako fakt dlouho, celá krabička sýrek vyškrtaná a říkám, ne, jenom ať si to zkusí. No nakonec to nevydržel kamarád a šel to zapálit ze sovy, říká, Fildo, prosím, ty buď v klidu, tohle rozhodně pyroman nebude. Možná jednou na to ale bude hezky vzpomínat, že jo?

0: jsou skladby, které můžou trvat, jak dlouho chcou. Třeba i 4 minuty, jako to model, ale to jako by se zastavil čas. Another Love na Hit Radio Zlín. Jestli o víkendu, přátelé, vyrazíte na hřiby, tak pozor, pozor, na Frýdecku Místecku se objevil medvěd, zachytilo ho několik fotopastí. Tak si říkám, tyjo, aby nám neprošel až sem k nám, aby se neprotrajdal přes Beskydy. Medvěd, on může urazit, co jsem našel, tak 20 km za den, když chce, když zrovna jako neplaší turisty. Tak máme jinak v lesech hlasitě mluvit, vyhýbat se hustým porostům a prostě, aby o nás divoká zvěř věděla. A my vždycky, když jsme jako děti chodili do lesa, tak nás dospěláci učili, že tady se nekřičí, tady se nedělá hluk, že jo, ať nevyplašíme zvěř. No a teďka vlastně jako všechno je úplně jinak. Gary Halliwell, muzika, o které si zatančíte, sice se zpívá o dešti a my máme nad Zlínským krajem krásně slunečno, ale tuhle tu pecku, tu si dáte, ať je jakékoliv počasí. Už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Hezky radostně Mark Ember Belong Together na Hit Radio Zlín. Víte, jak to teď vypadá u nás v Uherském Brodě? Já vám to řeknu, jako v zábavním parku. Kolotoče, stánky, kam se podíváte. V Brodě je totiž tenhle ten víkend tradiční ružencová pouť. Normálně se do Brodu chodí prej na pouť už stovky let, ale poslední roky se sem schází ne jenom za muzikou na halo, ale hlavně na kolotoče. Už přes týden za muzeem stojí obrovský atrakce, které tam dovedou připomenout, co jste vlastně ten den měli na snídani a možná i ten předešlý. V Brodě o víkendu třeba bude hrát taky muzika, jak už jsem zmiňoval, Tublatanka, Street 69. Kolotoče, ty vám spočítám, v pondělí samozřejmě řeknu, teď to nedokážu odhadnout, ale je jich tam mraky. No a jestli chcete vidět druhou největší pouť v České republice, tak o víkendu můžete vyrazit do Uherského Brodu. A já pouštím muziku, která se vyloženě na pátek a na ten víkend taky hodí. Činasky, stejné jako já. Posloucháte Hit Radio Zlín a já vám přeji hezké dopoledne.

Náš společný pátek se nachylil ke konci, teda pokud se nepotkáme někde na cestách, za 6 minut bude 3 čtvrtě na 12. Možná teď vyrážíte na meníčko a říkáte si, tyjo, to je ale venku hezky. No a kamarádi, já vás potěším, až do středy výhledově má být pořád takové jako polojasná nebo slunečné počasí s teplotami kolem 20 stupňů. Tomuhle říkám babí léto. Vemte na víkend děcka do toho Uherského Brodu, jak jsem zmiňoval, na kolotoče, nebo na nějakou drakiádu, bude to prostě parádička. Vidíte, a to mě připomnělo, zítra vlastně s kapelou Know-how hrajeme na Vyškovci. Tak třeba se potkáme. Já posílám muziku na ten pátek, Nickelback a Alan Walker už za malou chvíli. Hezké dopoledne.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
6: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
7: Lady Gaga?
6: Je to český interpret, Přišlo nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si to, pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
5: 2 vteřiny na odpověď.
6: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
7: Lady Gaga?
6: Je to český interpret.
5: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: dopravní servis na východě Moravy. S kyvadlovým provozem se setkáme při průjezdu obce Horní Lideč. Můžou se tady tvořit kolony. Vůbec neprojedeme silnicí mezi Vrběticemi a Slavičínem. Jsou zde vedeny objízdné trasy. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
1: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
5: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
4: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustála hlasování o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu ve sněmovně hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů. Debata o nedůvěře zabrala 3 jednací dny. Česko zažilo letní teploty i v první říjnový den. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo ještě dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
0: Dnes se koná bitva o Zlín. Akce začne na zimním stadionu v 15:30 hokejovým derby zlínských gymnázií. Následovat bude univerzitní hokej UTB Red Bricks proti Praze. Vystoupí také zpěvák Hedaway, který zaspívá známý hit What is Love. Více informací najdete na bitvaozlin.cz.
3: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Dnešní obloha bude ve Zlínském kraji jasná až polojasná. Teploměry ukáží příjemných 21 až 24 stupňů Celsia.

Já vám přeju nádherné páteční poledne. Ten, řekněme, zkrácený pracovní týden má jen jednu nevýhodu, a to, že máme jen 4 srdcovky v tomto týdnu. Ano, už je tady 4. pracovní den, je tady pátek a tím pádem poslední srdcovky pro tento týden. Jak se máte dneska? Doufám, že všechno fajn, že všechno dobrý, že máte úsměv na rtě. Pokud ne, tak posloucháte správné rádio, protože my vám tu náladu určitě zlepšíme. Mám tady připraveno 5 legendárních hitů a ten 6. pak bude opět na vaše přání. Kam se vydáme hned na úvod? Půjdeme do roku 2000. V té době jeden slovenský zpěvák vydal nádherný album, jo? A tam se na něm jako podílelo tolik, ale tolik interpretů a umělců, jako třeba Anna K., Hanna Hegerová, Iva Bitová, David Koller, Robert Kodym, Vladimír Brabec a další a další. A jednou z těch písní, ve které například i Anna K. zpívá, no tak to je baroko. Kdy jste tohle slyšeli naposled? Už to nějaký pátek bude, co? No tak teď je jeden z nich, další pátek. Richard Miller a hosté. Baroko, srdcovka číslo 1 na Hit Radio.

0: Vítko.
1: A jsme se dostali hodně, hodně daleko do minulosti, až do samotného baraka. No, vracíme se zpátky. 12 hodin 8 minut, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Je krásný, že už teď mi začaly chodit zprávy na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777 a jako první zpráva úplně, tak mi přišla hned těsně po 12. hodině. Nazdár, tak pojď, nakopni to. Tak si říkám, sakra, tak to jsem si měl přečít dřív, to mi jako nevyšlo, tady tou první srdcovkou. No, nedá se nic dělat, jo. Máme prostě trošku pomalejší páteční rozjezd, jo, ale pojďme zařadit teda rychlejší stupeň a kopnu tam rovnou trojku. Dáme si rizí devadesátky, aby jsme to teda fakt nakopli. V dnešní době tak se jí hodně fancy jídla, jo, to je samý, já nevím, avokádový chleba se semínkama a kolem zelenýma bylinkama a kytkama, co ani nevím vlastně, jak se jmenujou a jestli se to může jíst nebo ne. Nebo vejce benedikt s holandskou omáčkou, jahodama, borůvkama, na domácí briošce nebo croissantu a takovýhle věci, ale hele, na rovinu, v devadesátkách jsme si doma prostě otevřeli konzervu lunch meatu. K tomu jsme si dali cibuli, kyselou okurku, kečup nebo hořčici, chleba a bylo nám dobře. A tenhle hit, který tady mám, tak to je prostě fakt ten talíř s tím lunch meatem, s tou cibulí a s tou kyselou okurkou. Tohle jsou rizí devadesátky. Jdeme to nakopnout. Korona! Baby, baby! Páteční party začíná právě teď.

rádiu, posloucháte Srdcovky a neuvěříte, co se teď stalo. Normálně mi přišla zpráva od bývalého prvoligového fotbalisty Milana Petržely a píše, poslouchám v rádiu teď na cestě autem. Srdcovky jsou skvělý. Je to možný? Milan Petržela, frajer, co odehrál 537 zápasů, rekordman, nikdo neodehrál víc v první lize než on. Ten na druhém místě je skoro o 100 zápasů zádu. Dal 60 gólů, 4 tituly, teď poslouchá Srdcovky. Milane, ty jsi krásný.

0: Poznali jste ho? Gordon Matthew Thomas Sumner alias Sting. Dnešní oslavenec tady u nás na Hit Radio a čtvrtá srdcovka pro páteční den.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Jo, Sting dneska slaví narozeniny. Na narozeninovém dortu bude mít teda docela slušný požár. 75 svíček. 75 let. Nádherná, fantastická hudební kariéra, spousta legendárních hitů. On je opravdu jako žijící legenda. Žijící legenda. A upřímně řečeno, na baskytaristu to není vůbec špatný. Teď zdravím všechny baskytaristy i mý kamarády, ze kterých si děláme stále jako legraci. Tak vidíte, i baskytarista může být vidět a slyšet. Je 12 hodin 20 minut, já se tady dívám na WhatsApp rádia s číslem 777-937-777. Píše mi Pavel, čau, tak s tím lunch meetem si zabil. Normálně jsem na něj dostal takovou chuť, že ho půjdu dneska hledat do obchodu a dám si ho tak po 30 letech k večeři. Doufám, že ho ještě prodávají. Pamatuju si, že jako dítě jsem ho měl často, máma ho i smažila na pánvi k bramborám. Tak díky moc za tuhle vzpomínku. Pavle, není vůbec zač, upřímně řečeno, mluvil jsem o lunch meetu a normálně si tu chuť jako vybavím taky, okamžitě. Na první dobrou, fakt bych si dal. Dáme si pátou srdcovku, to si taky určitě vybavíte, takhle hned podle prvních tónů. Co? Jdeme do Švédska, na Hit Radio Cardigans a za chvíli srdcovka na vaše přání. Tak mějte pohodový pátek s Hit Radiem, s Jirkou Plnářem a s Cardigans.

0: Cardigans na Hitrádiu, pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No, toto uteklo. 12.24, tohle byla poslední srdcovka pro dnešní den a zároveň i pro tento týden. A teď je otázkou, co si dáme jako srdcovku na přání, jo? Ten přídavek tady samozřejmě bude, šestá srdcovka nesmí chybět, ale to já už nerozhoduju. O tom já už nerozhoduju, pojďte se na chviličku i vy stát DJem Hitrádia, nebo DJkou samozřejmě, 777-937-777. Pojďme si dát nějakou píseň od kapely, interpreta, zpěvačky, co třeba jste měli ve svém pokojíčku na plakátu, nebo jste si vystřihávali samolepky z bravíčka a tak podobně. Prostě něco, co vás vrátí do doby, kdy jste byli třeba na střední škole, nebo do puberty, jo? Napište mi, co byste dneska chtěli slyšet, co je srdcovka číslo jedna pro vás a já vám ji zahraju. Moc rád, tady na Hitrádiu, 777-937-777.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
6: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+ KK až 3+ KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
7: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Šabum Zina Hit Radio ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před námi páteční srdcovka na vaše přání. Dneska to opět bylo těžký a tak jsem začal počítat v jednotlivých zprávách, kolikrát se mi tady objeví jaká kapela nebo zpěvák nebo zpěvačka. A nevím, co se stalo, ale zrovna dneska to vyšlo na Offspring. Jakože nejčastější kapela, kterou já tady vidím na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777937777, tak jsou opravdu Offspring, takže my se vydáme do 90. let. Píše si mimochodem, mimo jiné, Eva, Tomáš, Jirka, Honza, ten k tomu ještě přidává krásnou story. A to tady budu čístečko. Kamaráde, já na základce vyrůstal na Offspring, učil jsem se na prkně ve skateparku a nezapomenu, jak jsme tenkrát nosili s sebou jezevčíka. Závorka rádio, jasně vím, co je jezevčík. Do něj si dávali bušty, závorka, velký tlustý baterky. Já jsem chtěl říct, že posloucháte srdcovky, já myslím, že všichni víme, co jsou baterky, bušty, ale v pohodě, díky za vysvětlení. No a na kazetě nám tam hrála Amerikána. Dodnes je to moje nejoblíbenější od Offspring, co kdy vydali, a obecně nejoblíbenější deska. S čím se dá souhlasit? 100%. Tak si dáme něco z Amerikány, ne? Na Amerikáně tam toho je strašně moc. Je tam samozřejmě Pretty Fly, pochopitelně. Co tam je dál? Why Don't You Get a Job? To je tam taky. To hrajeme ale často. Tak si pojďme dát něco, co se jenom tak nehraje, ne? Tohle je mimochodem číslo 5 na té desce. Pátý hit hned po Pretty Fly. Tohle vás nakopne v pátek. Tohle je něco, co potřebujeme slyšet v srdcovkách. Něco, co se prostě už jen tak nehraje. A proto je tady Hit Radio. Tak si to užijte. Offspring.

0: Ináč na Hit Rádiu, život občas není fér a tak si váš každé maličkosti, co máš. O čem to ten Pokáč vlastně zpívá? To možná necháme až do středeční rolety dvojsmyslů, ale je tady ten malý Kašpárek, vám může zahrát velké divadlo na Hit Rádiu a tak budu pokračovat dál s výběrem dalších skvělých hitů, i přesto, že srdcovky jsou pro dnešek opravdu u svého konce. Ale dáme si do 13. hodiny ještě Miles Smith, Green Day a nebudou chybět ani Disturb. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Další srdcovky zase v pondělí tady na Hit Rádiu ve 12 hodin. S vámi Jirka Pelnář, pokračujeme dál. A tak si jako říkám, že kdybyste chtěli mít už nějakou jistotu, co byste v pondělí chtěli slyšet, tak klidně i dál můžete psát vaše hudební tipy na 777-937-777 a nebo klidně v průběhu dne i mě na Instagram, normálně do zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. Nestýjte se, nebojte se, klidně mi to tam všechno sypte, ať na příští týden jsme připraveni a vyslyšíte přesně to, co máte rádi. V srdcovkách na Hit Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme ji!
3: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Víc z hudby toho mezi 12. a 13. na Hitrádiu už neuslyšíme, ne že by jsem nechtěl, ale čas, ten nás trápí. 12.59, za minutku jsou tu nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Vůbec neprojedeme Smetanovou ulicí ve Valašském Meziříčí. S tím samým se setkáme v ulici Karla Čapka v Otrokovicích. Na obou místech počítejme s objízdnými trasami. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Lidé dnes mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně je možné na úřadě o průkaz požádat až do středy. Hnutí Naše Česko představilo návrh koncepčního řešení penzijního systému. Cílem je propojit penzijní reformu s vytvořením silného kapitálového trhu. Dobrovolnost systému zůstane, má ale aktivně pomáhat lidem udělat racionální a dlouhodobé rozhodnutí, uvedl k návrhu předseda hnutí Martin Kuba. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Jihočeský Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A teď ještě něco z regionu.
1: V Uherském Brodě přibyly první kameny zmizelých. Byly položeny v Moravské ulici. Vzpomínají osud lékaře Alfreda Boka a jeho rodiny, která byla za druhé světové války deportována do Osvětimi. Kameny připomínají také tragédii židovských obyvatel Uherského Brodu a dalších lidí z jeho východní Moravy.
7: Italský design, italská elegance. Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.
1: Zítřejší ráno bude mlhavé, pak očekáváme jasnou oblohu. Teploměry naměří příjemných 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin, 3 minuty, po obědě zpátky v práci. Už se vám dneska nic nechce? Melete z posledního, jak se říká, těšíte se domů a v pátek, takhle jako v práci, vám to přijde jako nekonečně dlouhý? Nebojte se, zvládnete to. Hele, v Tennessee teď jedna vězenkyně přežila dvě smrtící injekce, takže těch pár hodin v práci zvládnete taky. V pohodě, jo? Víkend před námi, o víkendu můžete vyrazit do lesa na houby, načerpat trochu kyslíku do žil. Kdyby náhodou jste na ty houby vyrazili, ale ne v Česku, že byste jeli, já nevím, třeba tady kousek někam za hranici, hranice, ať už se bavíme o Slovensku, Rakousku, Německu, můžete tam vlastně vůbec jít na houby? Dobrá otázka. Odpověď uslyšíte za chvíli, teď si dáme zase něco, co vás dneska v té odpolední části dne trošku

One Republic na Hit Radio ve 13 hodin a 14 minut a to je chvíle, kdy jdeme spolu do lesa. Houbaření. Chodíte do lesa na houby? Je to vaše vášeň? Stejně, hele, jo, žijeme v roce 2026. Moderní technologie vládne světu, AI radí se vším, auta jezdí sami, telefonujeme z hodinek, ale aby někdo vynalezl hledač hub, to ne, jo. A možná vlastně právě proto nás to tak baví, protože se to po staletí dělá pořád stejně a člověk si tak vlastně i od těch technologií odpočine. Musí vyrazit do toho lesa, vohnout se a hledat sám. Pak ale samozřejmě pořád jsme v 21. století, takže svý ulovky nafotí, natočí, sestříhá dílsko a pošle to na Facebook. Aby ostatní záviděli, to je jasný.

ve 13 hodin a 24 minut. Pánové, jestli jste někdy měli touhu, že byste si pořídili kilt, tedy prostě tu skotskou pánskou sukni, že jo, tak dneska je ten den D. Není lepší den než právě dnes, 2. října, protože dneska je Mezinárodní den zvonů. A člověk, co nosí kilt, tak já říkám, to je takový jako živej chodící zvoneček. Víc. Nic tomu říkat asi nemusím, ta představivost hraje sama. Takže dneska je ten den, jo? A když už teda máme Mezinárodní den zvonu, tak vám přeju, aby už taky dneska jako zazvonilo na konec pracovní doby. Ono

0: Což je možná malá ochutnávka toho, co vám zahrajeme i dneska večer na Hit Radio Classic. Mezi 18. a 21. Tak buďte s náma.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: opustit už ne.
1: Eva Farna, Perpetuum mobile na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Když se Eva Farna narodila, tak Madoně už bylo 35 let. Takže byla o dva roky starší, než je Eva teď. Těžký, co? Ztratili jste se v tom? Nevadí, nevadí. My vám na Hit Radio vždycky ukážeme cestu. I tou hudební historií. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou vás čeká doslova a do písmene 3 hodiny cestování časem a taková malá 3hodinovka hudebního dějepisu 80-ky, 90-ky a milénium. Máte se na co těšit, protože je pátek, tak to bude trošičku v popovějším duchu. No a když už se bavíme o Madoně, tak pojďme si dát jeden z jejich největších hitů, který mimochodem nahrála v době, kdy Eva Farna ještě vůbec nebyla na světě. A i přesto, že to je vlastně jako taková jako poproková svižná věc, tak kdybyste si nikdy chtěli najít překlad toho textu, tak ono to je jako hodně vážný. Jo, ona o tom vlastně... Ona v této písni tak nějak bilancuje nad několika tématy, jako je její katolická výchova, což pro ní asi muselo být extrémně náročný a možná i pro její rodiče. Ostatně i o tom je ta píseň, o jejím vztahu s jejím tátou, o odchodu její mamky a samozřejmě o velmi špatném manželství s hercem Sean Pennem. O tom je Like a Prayer. Hit, který si dáme právě teď jako takovou malou pozvánku na dnešní pořad Hit Radio Classic mezi 18. a 21. hodinou.

0: Prince, Sweet Caroline, hit, který se velmi často hraje na hokejových zápasech, hlavně teda na mezinárodních turnajích. Tak když jsme u toho mezinárodního hokeje, tak jedna aktualitka. Petr Bříza se prvním českým prezidentem Světové hokejové federace v historii nestane. V hlasování ho porazil Němec Franz Reindl, který na post kandidoval už před 4 lety. Jenom dodám, že ho porazil o pouhé 3 hlasy. Tak škoda, mohla se připisovat takováhle mezinárodní hokejová historie. Nedá se nic dělat, tak třeba příště. Za chviličku Lime Pain, taky Rita Ora, nebudou chybět ani Nickelback a Rockstar.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za dvě minutky bude 14 hodin, před námi taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava, takže pokud jste za volantem, dobře poslouchejte, ať víte, jak se kde jezdí. My vám přejeme šťastnou cestu s Hit Radiem.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S kyvadlovým provozem počítejme při průjezdu Hošťálkové na Vsetínsku. Vůbec neprojedeme ulicí Lázeňská ve Zlíně. Je tady vedena objížďka. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pip, pip.
4: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
6: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za svůj výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti hnutí Duha. Omluvu, o které rozhodl v září soud, zveřejnil spolek na webu. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, je doporučeno před použitím vody k pití a vaření nechat ji 5 až 10 minut odtékat. Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí prověřují. Už dříve policisté uvedli, že matka dvou dětí nebyla před zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale zatím nevyloučili. A teď ještě něco z regionu.
1: V rámci projektu Gravel Tour Česko vznikne ve Zlínském kraji nejméně 400 km tras pro gravlová a horská kola. Kraje jeho realizaci podpoří částkou skoro 250 tisíc korun. Cílem je přivést cyklisty i do méně známých částí regionu a propojit sport s poznáváním místních památek, přírody a služeb.
5: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
1: Sobotní ráno bude ve znamení mlh, pak se můžeme těšit na jasnou oblohu. Teploměry ukáží mezi 21 až 24 stupni Celsia.

práce a taky za volant. Kdyby náhodou jste narazili na nějakou černou kočku, tak jenom pozor, kdyby vám přiběhla přes silnici. Opravdu asi nosí smůlu, teď se o tom přesvědčila jedna paní. Takhle černé malé kotě jí přeběhlo přes cestu. Zůstalo stát u té silnice, tak paní zastavila, zžilalo se jí srdíčka, koťátko odchytla, jo, odvezla dokonce to koťátko na služebnu strážníkům. No a strážníci, když převzali kotě a udělali zápis, tak ještě se podívali do občanky té paní a zjistili, že paní je hledaná, protože neplatí výživný. Takže pro dobrotu na žebrotu, dávejte si pozor na dobrý skutky někdy.

0: Imagine Dragons na páteční odpoledne. Posloucháte Hit Radio, chviličku po druhé hodině.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady pátek a také čas na náš pravidelný tradiční pořad Pravda nebo bullshit. V minulé hodině tak už jsem mluvil o houbaření a tak jsem začal hledat, co si tady jako myslí věci v různých statistikách. A našel jsem zajímavou věc pro dnešní den, která se houbaření týká a zní.
1: Vědci
0: tvrdí, že 71% Čechů nepřestane sbírat v lese houby, i když už má dost. Jinými slovy, zhruba 7 Čechů z 10 jde vyplenit les a sbírá na množství, hlavně co nejvíc, i když se to potom doma vyhodí. Tak co si o tom myslíte? Je to vůbec možný? Děje se to u nás v Česku? To asi ani ne, to jsou jenom pomluvy. Myslíte si, že
1: vědci
0: mají pravdu, když je to pouhých 71%? 777-937-777. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Je to reálný číslo? Mají vědci pravdu? Děláte to taky? A proč? Štve vás to? A proč? Pojďme si popovídat otevřeně bez obalu tady na Hit Radio, jako každé odpoledne ve dvě. 777-937-777.

0: Tak tohle zpívá Tones and I, taky tedy Swims, a k tomu hraje David Guetta. Skvělá kombinace na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pátek 14:00 a tak si povídáme na další téma, kdy...
1: Vědci.
0: Vypočítali, že prý 71% Čechů chodí do lesa houbařit a nepřestanou se sběrem hub, i když mají úplně plný košíky, jo? Já jsem se ptal, jestli to číslo je reálný, co si o tom myslíte a jestli to taky tak děláte, nebo obecně, jaký na to na tom máte názor, jo? Tak třeba tady Lukáš píše, ahoj, přiznávám se, dělám to taky už od dětství. Dělala to tak babi s dědou, moji rodiče a už i moje děti. Je to závislost, přece tam tu houbu nenechám, když už jsem ji našel, ne? Je to zlozvyk. Zdraví Luky. Další zpráva, ahoj, já to dělám záměrně, protože se mi stane, že je potom půlka hub červivá a já bych neměla dost. Zdraví Pája. Jasně, to má nějaký ekologický důvod. Co hlasovky? Ty tady máme taky.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. Takže ahoj. Já si myslím, že když něco zadarmo, tak znáš Čechy. Plný tašky, plný koše, plný kufry, jenom něco nejvíc toho donést domů. No, a pak co s tím dělaj? No, Bůh ví, hele. Čau, tenka, měj se hezky, ahoj, ahoj.
0: Děkuju, Zdení, za zprávu. Další, hele, to si nemyslím, že takové číslo ne. Třeba těch 55% asi jo, ale já tam teda nespadám. Nikdy jsem neměl vrchovatý koš, abych se třeba do lesa vracel ještě jednou. Ale s tou českou hamižností, která u některých nemá hranic, možná vlastně bych se nakonec tomu číslu asi ani nedivil, no. Tak 71%, je to podle vás reálný? Mají
1: vědci
0: pravdu? Znají nás Čechy dokonale, anebo ne? Jo, teď mi tady přišla fotka. Ahoj, já bych s nimi souhlasila, když my se snažíme sbírat jen mladé a větší houby, prcky a staré už necháváme. Letos je houbaření nádhera a ty tady na to koukám. 1, 2, 3, 4 plný koše. Kolik máte členů rodiny?

0: Další velmi povedený duet Lady Gaga Bruno Mars ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále rozhodnout, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne. Tvrdí, že 71% Čechů, když jde do lesa na houby, tak prostě sbírá víc, než je potřeba. Asi takhle bych to zkrátil. Posledních pár zpráv tady mám od vás. Zdravím, tak tohle pravda je. Radši jim to doma schně, protože je to o lidech. Já znám jednu rodinu, 5-6 košů a pak to doma vyházeli a najednou svůj hamižností sebrali jedůvku a ta se jim pomstila. Bylo jim hodně špatně. Pak je tady spousta smajlíků u toho. Chápu. Další. Můj soused říká, ještě nevím, na co mi to bude, ale už teď mám málo. A tímhle bych to zavřel a troufnu si tvrdit, že když věci tvrdí, že to je 71%, tak pro dnešní den, na základě všech vašich zpráv, co jste posílali na 777-937-777, tak výsledek je takový, že
1: vědci
0: pravdu nemají. 71% je mimo realitu. Vypadá to tak na
2: 86%. Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio, zlepši si náladu.

Na Hit Radio Pink a také její dcera, ano, tohle byl rodinný duet, velmi se podařil. Je 14 hodin a 33 minut, ve světě se teda dějou jako neuvěřitelné věci, jo, třeba Velká Británie předčasně propustí tisíce vězňů, z čehož teda mají obavy, jakože i evropští sousedé, pochopitelně. No, u nás tady v Česku tak se zase řeší prostě jenom komunální volby, že jo, a je to tak na vesnici, kdy dá se prostě jenom hnuj a to je všechno. Tak si říkám, pojďme na všechno na chviličku zapomenout. Pojďme si dát něco, co je fakt jako v pohodě. Pojďme si dát něco tady na Hit Radio, co vás vyloženě naloží do pohody. Abyste si užili taky ten pátek, hele, 14:30. Za chvíli začne odpolední dopravní špička, to bude úplný peklo. Takže se domů zase vrátíte s pár šedinama navíc, s nějakou tou vrázkou. Tak pojďte se hodit do klidu a do zenu. A když zen, tak s dvěma z. Chaos z Vodopády na Hit Radio.

0: Fajn na Hit Rádiu, za 5 minut bude 3:15. Já jsem Jirka Pelnář, díky za to, že jste dneska poslouchali opět v čase 12:15. Budu se na vás těšit zase po víkendu v pondělí ve 12 hodin. Oblíbené srdcovky tady na Hit Rádiu. Na ně se těším tak moc, že si ještě do 15. hodiny dáme jedno velké srdce. Od skupiny Lucie, to stíháme určitě. Pak budou zprávy a od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Tak dál zůstaňte s Hit Rádiem, mějte krásný víkend a v pondělí tady na Hit Rádiu. Zase naslyšenou.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
8: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
7: Sportka od Olvinu.

0: hororový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Máš chuť na 90? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitradiu? Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
1: Je to český interpret. Přišlo nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
0: 2 vteřiny na odpověď.
1: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
1: Je to český interpret.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, já jdu potěšit, nevidím žádné komplikace. Jezdíme stav v pohodě, tak prosím vás hlavně, ať nám to vydrží. Kdyby náhodou se to ale mělo změnit, takhle při pátku. Tak 601 13 13 05.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
7: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. U A týmu hokejových zlínských Beranů dochází ke změně ve vedení týmu. Novým kapitánem se stává zkušený útočník Pavel Sedláček. V roli asistenta pokračuje Richard Jarušek a druhým asistentem bude nově obránce David Škůrek. Sedláčka a Jaruška dokonce přivítáme v rámci našeho pořadu Hit Radio Zlín Beran v éteru, a to hned v úterý po 15. hodině. Při opravě radniční věže v Kroměříži čekal na dělníky více než 100 let starý poklad. V Makovici sejmuté z jejího vrcholu nalezly 3 kovové tubusy s pečlivě zapečetěnými písemnostmi. Dva z nich pocházejí z let 1885 a 1886, třetí pak z roku 1906. Jejich obsah nyní zkoumají odborníci ze Státního okresního archivu v Kroměříži. V Jablunce bylo otevřeno nové fotbalové hřiště. Součástí areálu je také tribuna, šatny, dětské hřiště, přístupová komunikace, chodníky a parkoviště. Sportovní areál nahradilo původní hřiště, které se nacházelo v trase budované silnice 1/57 mezi Semetínem a Bystřičkou.
8: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
1: Počasí v pěti slovech.
0: Dneska rosničák.
9: Je krásně a bude líp.
0: Ty jsi se dal na volby nebo co?
1: Možná nejsme největší kraj, ale jsme nejlepší. Startuje odpolední show Hit Radio Zlín pro celou východní Moravu. Přivítejte Pavla
0: a Martina. Já jenom dneska teda místo Šárky je tady Marťas. Já mávám všem vám jako papež. Nazdar, nazdar, ahoj, ahoj.
9: Hezký pátek, nazdar.
0: Hezký páteček, no je to tady. My jsme to doklepali,
9: no,
0: normálně.
9: Konečně.
0: Je to tady. Dneska výjimečně hlavou proti Zlínu bude, ale vlastně jako nebude. Nic v něm nemáme a já tentokrát tady bude posluchač, ale budeš to ty. Ty budeš muset něco otestovat a projít třeba úplně stupidníma otázkama.
9: A je, je.

0: Cherry při pátku, jakože těžká pohoda. Tady na Hitrádiu zjistil polední show, snad už máte dneska nejen po jídle, ale hlavně po práci, že už vám začal víkend.
1: Po jídle ve 3 hodiny?
0: No někteří to třeba nestíhali, víš?
1: Jako, jo takhle, no tak to jo.
0: Já tak standardně mám, že většinou stínám třeba 4 odpoledne. Tak největší ostudy Zlína jsou podle nás občanů ve velkém hlasování celkem úplně jasné a to je zanedbávaná veřejná místa. Všichni si nějaké vybavíme. První, co tě napadne, je?
1: Nádraží.
0: Je taky. Tak je to dobrý, tak to máme, máme mentální periodu, já říkám, jsme sladění. Nicméně, když to vezmu opačně, teďka dává.
1: Mně až pozdě došlo, co jsi to vlastně řekl.
0: No, jsme se sladili prostě, no. A já jenom potřebuji říct.
1: Ano.
0: Teďka pro vás na posluchači 601 13 13 05. Pojďte mi říct, ne ty nejzanedbávanější nebo nejškratší místa Zlína, ale naopak, ať to furt jako nehejtíme. A to, já si myslím, že město Zlín je nádherné v mnoha ohledech. Tak co je podle vás ve Zlíně nejlepší místo?
1: Ty jo, a to bude těžký výběr, tady je to hromada.
0: Já bych jedno měl, úplně jasné, a nechci jako napovídat, spoilerovat, takže nechám teďka na vás prostor a za chvilku si řekneme.
1: Pojďte na to. Let's go.

0: Láska z Barbadosu za námi a to Diana na Hit Radio Zlín odpolední show. A my jste se ptali na nejkrásnější místa města Zlína. Ať se furt jako nehejtí, furt neříkáme, co je blbě nebo škaredé, tak naopak, co je podle vás to nejhezčí? Teď už můžu říct, že můj názor, které místo ve Zlínském kraji je to nejkrásnější, nebo ve Zlíně nejkrásnější, tak se spojuje s tím, co napsal Tomáš. Podle mě to je nový obchodňák a galerie Desítka. Stama je tak fenomenální pohled, že to je vyloženě jedno z nejkrásnějších míst. Absolutně potvrzuju 30krát. Jako.
1: To je pravda, jako tam se toho člověk nemůže vynadívat. Yes. To prostě je luxusní.
0: Miluju.
1: Já jsem to teďka objevil nedávno a jako nestačil jsem se divit. Mě tam museli vyhazovat pomalu.
0: Tě, kdo ti o tak krásném místě řekl? Mě zajímalo.
1: No, takový jeden kámoš, toho neznáš.
0: Neznám.
1: Ne.
0: Jo. Eliška napsala, Zlínská zoo. Potřebujete ještě něco k tomu dodávat? Nepotřebujeme, jenom chceme jako říct, že jsme mluvili o Zlíně. A ona to je Zlínská zoo, ale
1: no jasně,
0: to tak jako
1: to pořádně Zlín.
0: Já jsem spíš jako myslel jako ve městě Zlín, jako přímo ve městě, co je tady, víš? Mm-hmm. Takže Zlínskou zoo jako OK, ale z téhle kategorie bych ji vyřadil.
1: Jasně.
0: Hanka, Zlín má spoustu nádherných míst a je vlastně pravda, že na ty se často zapomíná, nebo se o nich tolik nemluví jako o těch špatných. Například nahoře u Zimáku ty Baťovy domky jsou nádherné pořád.
1: Hezky.
0: A to je pravda, jako kdy tam poslední jsme se byli projít přes Baťovy domky, víš, jako do těch uliček.
1: Moc často ne, no, tak ono no. To tam není úplně, že jo, tam sotva projede auto.
0: To je jakože chci říct, že jsou tlustý, že se tam neprojdu, nebo co jako?
1: No ty ne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+ KK až 3+ KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
5: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: Dneska velká specialita.
2: Já se bojím.
1: Ne, že se nám, protože nemáme nic teďka v soutěži, protože měli bychom lístky o bitvu o Zlín, ale ty už jsou za prvé fuč, za druhé bitva o Zlín už právě teď startuje, probíhá, tak už by bylo blbý to rozdávat takhle pozdě, že jo, abyste třeba dobíhali, takže nemáme tu žádnou cenu, ale jednu bych tady pro tebe měl.
2: Ano.
1: A ty si teďka ověříš, jak moc dobře znáš, ne úplně mě, to už jsme tady jednou měli, ale jak dobře znáš moji kolegyni Šárku, kterou vlastně tady často zaskakuješ.
2: Tak to bude dobrý.
1: To bude velká paráda. Tak do pekla a zpátky. Kdo se vzteká v práci víc? Za A Šárka, za B Pavel, za C ani jeden se nevzteká.
2: Co se se měješ?
1: Přesně, tady jsem nikdy neviděl se vztekat, ani jednou.
2: Co ti chceš jako říct?
1: No, jsi na tenkém ledě, kamaráde.
2: Já bych řekl, že ty se víc vztekáš.
1: Ne!
2: Cože?
1: Šárka.
2: A kdy?
1: No tak ty ho nevidíš, jo, když vy se stříde, ty tady jsi, když ona tu není, chápeš, no, takže... Tak
2: ještě, že děláme takovejhle test.
1: Tak kdybyste náhodou chtěli vidět, tak Šárka se často vztekává, jako umí se vzteknout. Jak je malá, tak já z ní mám vždycky hrůzu. Co Šárka absolutně nezvládá? Mm-hmm. Za A, plnit si základní povinnosti v práci. Mm-hmm. Za B, udělat si pořádek v kalendáři. A nebo za C, udělat si pořádek na pracovní ploše počítače.
2: Počkat, tahle otázka je mi povědomá, nebo spíš ty odpovědi. Víme, že jako kalendář to je tvoje doména.
1: Výborně.
2: Ale tak to neznamená, že to Šárka nemůže mít stejně.
1: Tak co myslíš?
2: Ale podle mě to je spíš ta plocha.
1: Výborně.
2: Nice.
1: A teď jestli vám něco můžu říct. Kdyby náhodou jste měli moc krásný den v životě, říkali jste si
2: už mám, až moc dobře.
1: Jo, mám už moc štěstí, tak se podívejte na pracovní plochu Šárky a normálně to potáhnete nohu. To je hrozný jako. Mně je z toho vždycky úplně blivno. A ona vždycky říká, já se v tom vyznám. No,
2: to je něco jako moja má to tam samé, ale s prohlížeč se záložkama v prohlížeči.
1: To je ne.
2: A víš, jak to došlo do fáze, že ona má otevřené 3 různé okna toho prohlížeče.
1: Asi to ukončíme. Mně si dělá vlivno.
2: Počkej, třetí otázka.
1: Kdo se zapomněl dneska odhlásit z Facebooku tady na pracovním počítači?
2: A jo.
1: Za A Šárka, za B Pavel nebo za C Martin. No tak.
2: Tady je to jasný, je to Šárka. To jasný.
1: Takže kdyby náhodou, jo, prosím, zapomněl jsem.
2: Jo.
1: Jasný. Takže si nic nevyhrál, nicméně prošel si testem. A
2: 2 ze 3 beru, to je dobrý.
1: A kdyby náhodou jste chtěli vidět, co se stane, když náhodou se zapomenete odhlásit v rádiu ze svého Facebooku, tak se podívejte na facebookový profil Šárky Holubcové, ona bude nadšená.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Zlín. Hit.

0: během celého roku nejen Hit Radio Zlín odpolední show dělá, řekl bych, radost, tak nám dělá radost často i MHD, že? Kde se zoo?
1: Jo.
0: Především, no tak má spoustu různých akcí.
1: A je pravda, že jako když prostě potřebujeme se někam dostat, tak jako stačí počkat tak 5 minut a jo? Už to je, ne?
0: Nejede to všude perfektně. Teďka akorát jediná změna, prosím vás. Výluka ve Štípě skončila, MHD se tam vrací k běžným jízdním řádům, ale ono to může zaskočit, protože to trvalo měsíce. Mm-hmm. Měsíce člověk, co jezdí přes Štípu, tak byl zvyklý, že to jede někudy a ještě v jiné třeba časy, tak teďka se to zase vrátí do starých kolejí, tak jenom.
1: Už můžeme zase po starou konečně.
0: Přesně, přesně. Takže v pondělí, prosím vás, v klidečku, mrkněte možná na jízdní řády, abyste si to ověřili, abyste nečekali, víš, jako těch 6-10, jak tam čekáš na ten buza. Hergot, kde je?
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
4: Laminátovou.
3: A voděodolnou.
4: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
3: Přesně.
4: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: až teď došlo, no, že my tady na Hit Rádiu Zlín se zítra, ty můžeš říct, že se uslyšíte.
1: Ano.
0: A já můžu říct, že se uvidíme.
1: Hezky.
0: Protože ty zítra vysíláš odpoledne.
1: Ano, a ty budeš dělat nějaký livestream jako na Instač nebo...
0: Něco takového. No budeme se na vás těšit ale naživo. Konkrétně zítra teda 3.10. v CCM aréně, tady což je za Zimákem, ta druhá arena, ta tréninková hala. Mm-hmm. Tam si prosím vás můžete vzít svoje brusle nebo si půjčíte na místě. Přijďte si zabruslit. Bude to trvat hodinu a půl od 18 do 19.30. Nutno podotnout, proč se to vlastně koná. No tak Steza slaví 25 let a v rámci tady těch, řekl bych, oslav je i to veřejné bruslení, které bude jak zítra, tak i pozítří, ale zítra tam budu já i se Šárkou a my vám k tomu budeme vyhrávat a ještě kecat.
1: Tak to je paráda.
0: A pokud náhodou byste chtěli bruslení s komentováním vašich kvalit, tak není problém, já to zajistím.
1: Počkej, já myslel, že máme nalákat.

0: Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Jasenou, tady máme porouchané vozidlo, odstavený osoba, tak počítat s tím, že se tam hol někdo může ještě k tomu motat. Kdyby náhodou přibylo něco nového ze Zlínského kraje z cest, 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
2: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staremesto.uh.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
7: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Několikaměsíční výluka ve Zlíně Štípě skončila. Od včerejška se provoz MHD vrátil do standardního režimu podle jízdních řádů platných před výlukou. Po několika měsících končí pro cestující přestupy směrem na Velíkovou na zastávce Lešná Zoo. Znovu platí, že přestup je na zastávce u školy a u kapličky. Úspěšný první ročník oficiálního Barsa Academy Campu v České republice bude mít pokračování. Po premiéře, která se letos v červenci uskutečnila ve sportovním areálu Vršava, se Barsa Academy do Zlína vrátí i v příštím roce, a to od 28. června do 2. července. Jedná se o kemp, během kterého projdou desítky mladých fotbalistů a fotbalistek intenzivním tréninkovým programem podle oficiální metodiky FC Barcelona. Tento víkend proběhne festival ptactva. Akce se uskuteční zítra v Panské zahradě ve Vsetíně a v neděli v okolí Chorýnských rybníků u Lhotky nad Bečvou. Jedná se o komentované procházky, kde se bude mluvit o ptácích, kteří v lokalitách žijí. Událost pořádá Muzeum regionu Valašsko a vstup je zdarma. Zítřejší ráno bude mlhavé, pak nás ale bude celý den těšit jasná obloha. Teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia.
1: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ. Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: Velice netradičně startuje tato hodina, protože my vždycky zdravíme s takovým velkým úspěchem a radostí nějakou obec. Tentokrát to bude s prstem nahoře a je to varovný prst na velký ořechov.
8: Proč varovný?
0: Já se vás chtěl hrozně pozdravit a třeba vypíchnout, co tam máte super, co tam máte hezkýho. A no. Jenom abyste věděli, většinou tyhle informace najdete bez problému na Wikipedii o každé obci a velký ořechov tam nemá lauter nic. Nic.
8: Fakt, jo. Ještě je tady sekce obyvatelstvo a v ní nic.
0: Nic.
8: Jste tam vůbec?
0: Halo?
8: Napište tam... nám.

0: mečíš.
1: Na Hitradio Zín za námi, tady hezky. Odpolední show.
2: Jak hodnotíš tady tu jeho novinku?
1: Jakože, já jsem klasik, takže mně se líbí ta původní. Ten největší hit, ani nevím, jak se jmenuje, ale ten referenc si vždycky pamatuju.
2: Yes.
1: Když nespívám, jak si zpívám, tak ještě po bruku. A na tohle ještě asi nejsem zvyklý. Ono, mě to podle mě přijde takovým tím, že si to naposlouchám.
2: Přesně, přesně. Jo, to je přesně ta věc, jak prostě na poprvé to je takové zvláštní, ale pak se ti to začne líbit, no.
1: Poprvé pohoda, po druhé lepší a najednou po páté, tyjo, to je bomba.
2: To je banger.
1: No tak prostě dost podobný banger, ale probíhal na Varšavě, tady ve Zlíně, což už bylo ve zprávách, že tady probíhala Barsa Academy, která se po roce vrací, bude pravděpodobně i příští rok.
2: Počkej, co je Barsa Academy?
1: Já se k tomu dostanu.
2: já jsem zvědavý.
1: Je to speciální vlastně tréninkový program, který trvá zhruba týden. A je to vlastně pro mladé a pro dorost. A jede se vyloženě podle tréninkového můstru vlastně Barcelony. Tak já jsem jenom chtěl, jako mě to napadlo, že vlastně fotbal je tady asi jako jedna z těch nejvíce jako oblíbených sportů pro děcka.
2: Určitě.
1: Na co jste chodili vy jako děcka? Chodili jste taky na fotbal?
2: Já jsem chodil na zpěv.
1: Tak...
2: Ale dneska už bych to jako asi neskoušel.
1: Ježiš, teď mě je úplně dobře. Já jsem se fakt řekl. Já jsem jeden moment myslel, že začneš. Dobrý. Takže oddechli jsme si. Ne, teď vážně, na co jste chodili v dětství? Ideálně samozřejmě na nějaký sport.
2: Náhodou, já si tady zpívám mezi vstupama a je to super.
1: Právě,
2: to baví.
1: Právě proto jsem si oddechl. 601 13 13 05, náš WhatsApp.

0: Teďka před malou chviličkou si tady Martin při Eva Max, když hrála, tak si tady pobrukoval a jenom podtrhnu,
1: že to bylo nejlepší hudební vystoupení, který kdy Pavel podstoupil.
0: Že můžete být jedině rádi, že jsem nezapl mikrofon. Tak tady s vámi odpolední show na Hitradiu Zlín, dneska bez Šárky, dneska víme, že teda s Martinem. Nicméně, psali jste nám, co jste dělali jako děcka při škole, třeba za nějaký sport, tak Gabča, já teda žádný sport nedělala na škole, ale vlastně až naopak v dospělosti jsem začala s volejbalem, mě k tomu donutil můj a mně se to zalíbilo. To je vlastně zajímavý, že vlastně nejsi vedený ke sportu nikdy v tom životě a najednou potom, já nevím, v 25, ve 30 najednou někdo řekne, pojď to zkusit a ty, no, tak já jdu a najednou se ti to zalíbí. To
1: já bych se bál, aby si mě někdo nespletl s míčem.
0: Teď mě řekni, jak mám po téhle větě pokračovat.
1: Já bych navázal zprávu tady další, vidím od Marťase, máš dobrý jméno, hele. Já jsem byl zrovna fotbalista, ale pak jsem přešel na orientační běh. Ani nevím, jak se to stalo, ale to mě začalo bavit asi víc, asi díky tomu, že se nespoléhám na spoluhráče, ale jen na sám sebe.
0: To je pravda, že ve většině sportovních aktivit se jako spoléháme na nějak na ty teammaty, na ty spoluhráče, ale takhle asi tě furt jako balon to nejde.
1: Ještě jsem měl jednu roli, když jsme hráli florbal na základce, tak mě vždycky chtěli do brány, že jo, abych to chytal, protože...
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu?
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný

0: nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zetko, neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, a je na čase otočit list.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Prosím vás, takhle to dopadne, když Pavlovi řeknete, že se budeme bavit o listech.
0: Otočíme list, ne, když list.
2: No, tak jako můžem, no. Nicméně, moje nejzbytečnější zpráva pro dnešní den je, že listy ve skutečnosti nemění barvu. Ona je tam celou dobu, ale jak prostě na ten podzim si strom bere zpátky vlastně tu energii, tak se tím tyhle ty barvy odhalí akorát. A oni tam jsou.
0: Cože?
2: No jasně.
0: Celé moje dětství byla lež.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: alone. Teda nevím, jestli ty jsi u toho byl, ale myslím si, že posluchači by měli vědět, nebo mohli vědět, tušit, že tady odpolední show na Hit Radio Z jsme se asi 2-3 týdny dozadu bavili o tom velkém houbaři, který našel tu gigantickou houbu.
1: Jo, to jsem slyšel, ano.
0: 15-kilový kotrč našel někde v lese u Plzeňska.
1: Aha.
0: A jenom nutno podotknout, že on se tím teda jako on se vyfotil, teď to obletělo český internet, hrozně se to řešilo, že jako rostou takhle jako radioaktivní veliké houby a podobně. No jenže on asi bude mít malér, protože se zjistilo, že ten kotrč, co urval, že je to jako nějaký extrémně vzácný druh.
1: Ne.
0: Jo, a proto to růstá takové velikosti, no.
1: Prostě národní památka,
0: no, jo, jako. Ano, utrelku zámku, no.
2: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
3: Shop roku na Heuréce, to už víme přece.
2: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
5: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.

0: Černá zeď. Tweet.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Reklamy byly dlouhé?
11: No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme.
10: Pavel a Šárka. Dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: je tady pátek, tady v odpolední show na Hit Radio Zlín to můžeme řádně oslavit a oslavíme to jedním pozváním.
1: No výborně.
0: Já bych vás někam chtěl vzít, kdybyste náhodou měli dneska volno. Co? Ty, můj posluchače a já? Co ty sám, můj milý posluchači třeba?
1: Je, to, aby jsme se nedostali.
0: Jo, ježiš, to zavádělo úplně jiným programem. Tak ve Zlíně.
1: Vracíme se k hudbě.
0: Ve Zlíně na tržišti pod Kaštany. Dneska, prosím vás, startuje už zhruba za 10-15 minut startuje a ono to pojede opravdu celý večer a to Rokotéka, kterou pořádá a bude tam hrát Martin Koenig, tak se na to budeme docela těšit, slibuje, že to bude Rokotéka skoro jako z Golemu, co si jako
1: no,
0: většina
1: pamatujeme,
0: takové ty staré jako koncerty Big Beaty a ty Rokotéky, tak tohle bude na tržiště pod Kaštany dneska.
1: Takže jakékoliv plány, jaké máte na dnešní odpoledne, rušíme a vyrážíme.
0: A ještě tam je, a teď já budu potřeba poradit, jo, je tam napsáno, konec je v 10, vhodně se oblečte, ať se nespotíte. Jakože se mám vysvíct nebo naopak?
1: Nebo oblíct.
0: No, nebo? Já přesně, já sám nevím, co mám dělat teďka.

0: že nejlepší dopravní servis na východě Moravy, velmi opatrně přes ulici Palackého v Napojedlích. Tady máme aktuálně řešenou nehodu dvou osobních aut, tak tady prosím vás projíždět opatrně. Jinak nevidím na cestách žádné další komplikace, tak klepu na dřevo, ať nám to vydrží. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
6: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Krajská nemocnice Tomáše Bati se znovu zapojuje do kampaně Růžový říjen. Ta upozorňuje na význam prevence rakoviny prsu. Podpoří ji i Zlínský kraj, město, kulturní instituce, obchodní dům Zlín, sportovní kluby i nadační fond Křídla pro život. Součástí kampaně je také Den pro zdravá prsa, který se uskuteční 13. října v Baťově nemocnici ve Zlíně. Obchodní dům bude po celý říjen nasvícený růžově a nabídne také tématickou výzdobu a speciální růžové produkty. Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum pro mladé lidi nazvané Garáž. Mělo by vzniknout ve dvoře schátralého objektu hospodářského traktu domu číslo popisné 34 v Pilařově ulici. Radnice má hotovou studii, podle které tam bude kavárna, prostor pro coworkingovou práci či klubovnu. Starosta města Tomáš Opatrný by rád centrum vystavil v novém volebním čase. Fotbalisté Zlína po konci přestupního období získali zajímavou posilu. Ševce v reprezentační přestávce doplnil zkušený záložník Miloš Kratochvíl. 30-letý středopolař dorazil na Letnou po konci smlouvy ve Spartaku Trnava coby volný hráč. Sobotní ráno doprovodí mlhy, pak zavládne jasná obloha. Teploměry ukáží až 24 stupňů Celsia.
2: Italský design, italská elegance. Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.

0: Dneska teda výjimečně ještě musím dodat místo Šárky Olubcové Martin Král. Nazdar tobě.
1: Nazdar, cítíte to taky, tu pohodičku, páteček je tady.
0: Voní to jako pečené kuře, čověče, když to čukám.
1: No jo.
0: To je nádhera, no víkend je tady. Za chvilku, prosím vás, ale řekneme, co chystají naši berani. A bude to jedna z nejepičnějších

0: hned takhle ze startu tady této hodiny na odpolední show na Hit Radio Zlín s Paulem a Martinem se zeptám, jestli jezdíte na kole.
1: No jasně.
0: Já jsem čekal ještě na odpovědi jiných, ale nějak to sem nedorazilo, tak mi to můžete tak napsat.
1: Ne, prosím. Jakože můj hlas se nepočítá, nebo co?
0: Slyším něco? Neslyším pořád nic. Ne, prosím vás. Nejméně 400 kilometrů tras pro gravelová horská kola nám vznikne tady ve Zlínském kraji. Hezky. Je to vlastně v rámci velkého projektu Gravel Tour Česko, které nás má přimět na těch kolech jezdit i třeba na místa, kudy se běžně nejezdí, nebo nejsou to takové ty zavedené trasy, mm-hmm. Tak třeba i na ty místa, kudy je škoda, že se vlastně nejezdí, jsou třeba nádherná a můžeme tak poznávat i třeba ten Zlínský kraj trošku z jiné perspektivy, tak je to prostě docela zajímavá věc. Nicméně mě ještě pobavilo, že kraj to podpoří takovou nádhernou baťovskou částku, až jako urážející, 249 900 korun. A mě zajímá, kdo si vzal tu stovku. A za co?
1: Na kafe.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Tak jak jsem sliboval, tady v odpolední show, že si řekneme, co chystají naši brani epického. A vlastně možná v příštím roce, nežli v tomto, ale možná se dočkáme v tomto.
1: Prosím, no tak co to bude, já jsem napnutý.
0: Já vám zkusím napovědět. Náš hokej na tom není nejlíp, jo? Když si vezmeme, že největší derby a náš jakýkoliv větší odvěký rival jsou vlastně Vsetíňané, tak Vsetín je úplně na začátku tabulky a Berani jsou úplně na konci.
1: Aha, no tak to máme pokrytý celý, no.
0: No a teďka, no vlastně, ale teďka jako chápete, co by se mohlo stát? Co za epický comeback by to byl? Kdyby se to otočilo, kdyby no. Naši jako z ničeho nic.
1: Musíme
0: teďka
1: zapojit lehce fantazii, ale ano.
0: Jako já ji musím zapojit hodně, jo. Ale vem si ten příběh nádherný zatím, kdy to jako odstartovala sezóna. Naši dostávají hrozně na zadek, prostě úplně jako šíleně. A teďka by to zaotočili a představte si, že odteď by začali jenom vyhrávat, jenom.
1: No.
0: A to by bylo tak epické, kdyby na konci ještě šli prostě o titul a o postup. Já bych úplně jako omdlel štěstím.
1: Ty kráso, jo, no.
2: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobacii, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280.

0: Náhodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. Staré město.uh.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
3: Lady Gaga?
2: Je to český interpret. Přišlo nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
1: 2 vteřiny na odpověď.
2: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
3: Lady Gaga?
2: Je to český interpret.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: kromě toho, že je dneska jeden z nejkrásnějších dní celého týdne, a to pátulíneček, neboli pátek 2. října, na Hit Radio Zín jsme se podle mě měli velmi příjemně, pokud jste s námi ten den odpoledne dopoledne trávili, tak jste dost možná i slyšeli o tom, že jsme si povídali a schválně o těch nejkrásnějších místech ve Zlíně. Když se ono pořád jako zmiňuje a nadává na ty škaredé místa, které třeba nejsou úplně udržované, tak jsme to trošičku otočili a byly to hrozně hezké zprávy od vás. Hrozně moc to cením.
1: A jinak taky nezapomeňte sledovat sociální sítě Hit Radio Zlín. My jsme totiž dneska vyslali Šárku, a proto tady není, a ona sleduje, jak to vypadá na bitvě o Zlín, tak vám z toho určitě přihodí i nějaký hezký storyčka.

0: show na Hit Radio Zín máme jednu z nejkrásnějších reklamací ever.
1: Reklamací, jak reklamací. To?
0: My máme jednu reklamaci, my jsme tady na 16. hodinu zdravili Velký Ořechov.
1: Ano.
0: Zdravili jsme ho s tím, že na Wikipedii o něm není lautr, ale že vůbec nic.
1: Ani o tom, jestli tam vůbec někdo žije.
0: No právě. Takže jsme jako říkali, halo, je tam vůbec někdo? Je. A pozor, Honza napsal něco, jako tak nádherná zpráva a já ji musím přečíst v jednom zátahu, aby to vyznělo tak, jak to napsal, jo. Takže, Honza píše. Hele, na Velkém Ořechově máme zámek, máme multifunkční hřiště, máme přehradu, máme serný pramen, máme krosovou trať pro motorky, máme hasičský spolek, fotbalový spolek, myslivecký spolek, máme tu školu a kostel a máme hospodu, máme pohodu a máme tu kupu super lidí.
1: Hezky.
0: Hrozně to cením. To
1: je vlastně je tam všechno.
0: Přesně, jakože vám tam vůbec nic nechybí, vůbec nic, hrozně to cením a teď už zvažuji jenom, že bych tam koupil nějakou nemovitost. Díky za to.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespanedeš páříma s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: No, a nám nezbývá, než se rozloučit.
1: Ale ne.
0: Ale ne. No to teď, slyšel jsem to někde v davu zaznělo, ale ne. No tak nedá se nic dělat, víkend před námi, tak pro nás to znamená v tuhle chvíli, že Pavel s Martinem se s vámi loučí, slyšíme se...
1: Ty... Spolu se slyšíme zítra.
0: A spolu se vidíme zítra, protože já se Šárkou budeme na zimním stadionu, na té zadní hale, té tréninkové, kde můžete přijít samozřejmě od 18 do 19.30 si přijít zabruslit a zároveň si tam třeba s náma přijít, nevím, pokecat, my vás to okomentujeme, jak bruslíte, když budete bruslit neúplně kvalitně, já to okomentuju dvakrát tolik, těším se na to moc.
1: A když tam budete vyrážet, tak vás toho budu bavit já.
0: Přesně
1: tak. Ideální kombinace.
0: A abyste se náhodou nebáli, že vás někdo bude komentovat při bruslení, tak to pak můžeme otočit, já si dám brusle. Já jsem na ní v životě nestál a dostanete mikrofon, můžete okomentovat vy mě.
1: Hezky, tak to se přijdu podívat. No.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Zúžená vozovka je na hlavní silnici v Březové u Slušovic. S kyvadlovým provozem počítejme také mezi Pržnem a Jablunkou na Vsetínsku. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: S mým hlasem mi pomohla AI.
3: Puf, puf, miau.
2: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí omluvu, o které v září rozhodl pražský městský soud, zveřejnilo na webu. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili včera večer ve Frýdeckém lese. Dneska totožnost potvrdili testy DNA. Okolnosti úmrtí policisté dál prověřují. Byla nařízena pitva. Potravina zasažená plísní patří celá do koše. Nestačí odkrojit jen viditelně postiženou část. Upozornil na to Státní zdravotní ústav. Tady je jeho mluvčí Štěpánka Čechová.
8: Plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
7: Toxiny z plísní nezničí ani teplo. A pojďme na tenis. Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek i Nikola Bartuňková postoupili na turnaji v Pekingu do 3. kola. Ve 2. kole naopak skončila Linda Fruvirtová.
9: Italský design, italská elegance. Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
7: Sobota přinese většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16.
10: Krásný dobrý večer, s vámi už Lea, 2 minutky po 18. Nejlepší hity, 80, 90, milénium. To najdete tady u nás, až do 21. hodiny tady budeme společně. Tak startujeme právě teď. Hezký dobrý večer.

Hezký dobrý večer. Máme pátek 2.10. pár minutek po 18. hodině s vámi Lea. Tak mi napište, kdo posloucháte právě teď, odkud posloucháte, co děláte, jak se máte na 777-937-777 a mezi nás přichází muž, který dokázal zpívat, tančit, ještě u toho dokonce vypadal dobře, jako by gravitace byla jen doporučení. Michael Jackson, král popu, král bílých ponožek, mistr tanečních pohybů a taky člověk, díky kterému se pojem moonwalk dostal do slovníku i lidem, kteří vlastně nikdy nebyli na měsíci, že jo, co si budem. Takže prosím vás, připravte si taneční boty nebo aspoň bílé ponožky na hladkou podlahu, protože Michael Jackson právě přichází.

Tři minutky po 18. Lucie Bílá, její útěk, tak já doufám, že vy dneska nikam neutíkáte, maximálně na koncert Lunetiku. Pokud tam někdo z vás jde, tak si to užijte. My samozřejmě pokračujeme dál v muzice 80.

0: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
1: Hit Radio.

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Metafix Big City Live, Hit Radio Classic s vámi, 7:03, hezký dobrý večer. Hodí nám spousty zpráv, odkud nás posloucháte, někdo z vás pracuje má noční šichtu, většinou na benzínových pumpách nebo někde ve skladech. Tak kamarádi, my vám k tomu budeme hrát, ať vám ta práce jde hezky od ruky, ať vám to dobře a rychle uteče, protože teď přijde typicky taneční, takovej páteční song. Bokem doprava, bokem doleva. Doleva? Fakt jsem řekla doleva. Doleva, Samba de Janeiro.

0: Springsteen, Born in the USA. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete ano. A my pokračujeme dál. Dneska se téměř celá Česká republika chystá na legendární kapelu. Lunatic. Jo, jo, dneska bude asi velký mejdan, ale my u nás Eteru budeme hrát ne boyband, ale girlband. Black Milk, zazpomínáme na Helenku Zeťovou, Terka Kemblová, Terka Černochová, sedmkrát za chvilku z Eteru a před nima ještě Eminem.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Radio. 19. hodina je tady, pokračujeme dál, před náma ATV anebo Queenie. I want to break free. Hezký večer!

večer, Hit Radio Classic, s vámi taky Lea. Doufám, že se máte parádně, že si užíváte už ten nastávající víkend, že už máte padla v práci. My vám do 21. budeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože zabrouzdáme k našim slovenským sousedům a dáme si Richarda Millera právě teď. Tak buďte u toho s námi. Hezký večer.

0: Milé a hezký dobrý večer. My budeme v muzice pokračovat dál. Za chvilku třeba Belinda Carlisle. Kdo jí nemiloval, jako by nebyl. Já jí zbožňovala. Každopádně do toho ještě třeba Ultrana, to je taky Cezars a spousta další skvělé muziky, tak ať už děláte cokoliv, díky, že nás posloucháte.
1: Hit Radio Zlín. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Hey, this is John Legend.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů,

A teď trošku přitvrdíme, tedy alespoň vizuálně, jo? Jaký máte někdy pocit, že v rádiu už dneska zaznělo úplně všechno? Tak bacha, přichází totiž švédská skupina Army of Lovers, kapela, která dokázala spojit pop, disco, tak trošku extravagantní kostýmy a tolik třpitu, že by se za něj nemusela stydět ani vánoční výloha,

0: jedeme dál, nezastavujeme, pátek večer, díky, že jste s námi. Dáme si devadesátky, protože vy je zbožňujete, milujete, my je pro vás rádi hrajeme. Tak co takhle To Unlimited, anebo Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Jo, dáme si, tak jo. A kdo se dneska večer chystáte na Lunatiky od 8 hodin do O2 Univerza, tak si to užijte, protože prostě to je nesmrtelný. Nejlepší český boyband, tak se společně vrátíme třeba do minulosti. Nejen devadesátkama tady u nás, osmdesátkama a hitama až po milénium, které vám servírujem do 21. hodiny, ale i vy dneska s těma Lunatikama. Tak si to užijte a jdeme zase hrát. Za chviličku Atomic Kitten, to je taky doplní. Buďte s námi.
1: Hit Radio Zlín. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3KK v Plzni na Jižním Předměstí za 7 milionů 50 tisíc korun. Byt 1KK v Litvínově za 799 tisíc. Garáž v Liberci za 580 tisíc. Zahrada v Kryrech u Loun za 435 tisíc. A zahrada v Oloví na Sokolovsku za 380 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: love? It's Rihanna.
1: I'm Harry.
2: This is The Weeknd.
3: Nejlepší hity 80. 90. až po milénium, to vám servíruju do 21. hodiny. Mějte krásný večer a buďte s námi. Pokračujeme.

Linkin Park za námi a my teď tak trošku zvolníme, protože před námi je jedna z mých nejoblíbenějších písní a interpretů, Phil Collins a jeho Another Day in Paradise. Píseň, která zní na první poslech jako taková pohodová osmdesátková balada, ale její téma, to je mnohem, mnohem vážnější. Připomíná totiž, že zatímco pro někoho je obyčejný den samozřejmostí, pro jiného může být boj od střechu na hlavou. Takže na chviličku žádný starosti, pohodička, relax, žádné přepínání stanic, protože tu nejlepší už máte naladěnou. Jenom Phil Collins a hudba, která vám má co říct. Tak jdeme do ráje.

0: Hezký dobrý večer vám přeje to jsem neřekla. Dobře, tak já budu i Leha. Pane bože, to je ten pátek. Chtěla jsem říct Lea samozřejmě, tak hezký dobrý pátek. Ježišmarja, vypněte ten mikrofon asi fakt. Mě to dneska nekecá, jdeme radši hrát další skvělou muziku, protože před námi jsou další hity 80. 90. až po milénium, tak si to pojďte užívat s námi. Za chvilku jsme zpět.
1: Hit Radio Zlín.

teplé ploužení, ale přichází Robin S. a její Show Me Love. Jeden z takových těch songů, u kterých se nohy začnou hýbat dřív, než nám mozek stihne dát jakési povolení. 90. pořádná dávka houseu, refrén, který se vám může usadit v hlavě, klidně třeba až do zítřka, že jo, známe takové ty hity, které si zpíváme pořád dokola. Takže jestli jste doteď jen poslouchali, teď už můžete trošku přidat, trošku víc, zpívat, tančit, hýbat se, prostě dělejte to, co máte rádi. Tak já vám to posílám právě teď.

0: Přátelé, kamarádi, za chvilku 21. hodina a bohužel náš společný čas pomalu, ale jistě vypršel. Každopádně dneska spolu usínáme, dobrou noc, ale zítra v 7 hodin ráno tady na značkách bude narozeninová ruleta a máme pro vás velké překvápko a taky spousta hudby, dobré nálady, pozitivní energie. Tak, jak to znáte, tak se na vás budu zítra těšit a teď už pa, pa, pa.
1: Hit Radio Zlín. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: svoje rádio. Díky, že ho posloucháš. Hit Radio Zlín. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: starostí celým širým světem. Večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.